0: Express FM.
1: Bacha, bacha, bacha. Odpuste slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsno, víte co?

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
10: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
11: Změnili jste adresu,
12: stěhujte se bez stresu.
10: Naše rada zní,
12: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: stěhovanikrbec.cz
12: Stěhovací a vyklízecí služby.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hermann.cz.
14: Hermann. Jistota na celý život.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin a jsou tady první zprávy tohoto týdne. Prezident Petr Pavel bere závažně sdělení slovenského premiéra Roberta Fica, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Fico v minulém týdnu vyjádřil obavy, že by válka na Ukrajině mohla přerůst v celoevropský ozbrojený konflikt. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest první den navštívilo 450 tisíc lidí. Největší lidovou veselici na světě zahájil mnichovský primátor Dominik Krause v sobotu v poledne narážením sudu na rekordní dva údery. V 11. minutě nastavení rozhodl z opakované penalty o výhře fotbalistů Slavie 2-1 nad Plzní Tomáš Chorý. O chvíli později opustil šlák 9. ligového kola na nosítkách. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne se přidá velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jen ojediněle a večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat, ale bude foukat vítr v rychlosti kolem 55 km v hodině a teploty 12 až 18 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Ano, pěkné pondělní ráno, Vašku, čau.
1: Nazdar,
2: ano, 21. září, 7 hodin, 3 minutky, k tomu Matoušům krásný sváteční den a já teda říkám, ano, rána jsou již chladná.
1: A budou ještě chladnější. Tento týden už by se měly objevit dokonce i přízemní mrazíky, jen abyste s ním počítali. Ale o víkendu, ten, co bude ten prodloužený, tak nás čeká babí léto.
2: Babí léto je, jo. Ne, já nechci přízemní mrazíky.
1: Chápu, protože...
2: Ani přízemní vstupy dneska nechci.
1: Takže všechno bude jako haj, jako v topu.
2: Jo, bude to hodně
1: Takhle ne.
2: To bylo docela přízemní, veď? No, nevadí. Tak my vám přejeme krásné ráno s Express ránem. Je tady babu, je tady Vašek. Čau.
0: Express ráno.
3: Express FM. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Temper City, Reverse Psychology, Express FM, čas 7 hodin a 10 minut. Babo, co jsi dělala o víkendu?
1: Já už jsem se loučila s buštovou sezónou.
0: A ne.
1: No normálně už to bylo takový, byli jsme u mámy a bylo takový smutný, protože jsme přicházeli a už slyším, jak hučí, jak se odčerpával bazén.
0: Ježiši. A jako to, je to do nuly, nebo se jenom odpouští?
1: Ne, úplně jako, že zavíráme. Bohem.
0: To konec sezóny,
1: takže bylo nejdřív tohle, pak já říkám, pak už bylo teda, no tak zapalte oheň, tak bude teda, tak ty poslední bušty si dáme a já už jako. Takže to bylo takový loučení a do toho jsme samozřejmě po očku sledovali český tenis, jak se klukům bude dařit, takže jsme tak vždycky jako vzadu to za náma bylo zapnutý, chvilku jsme si povídali, potom jsme se šli podívat, pak to bylo napínavý, tak jsme takhle jako stáli venku před oknem a koukali jsme jako do toho obýváku, takhle jsme tam žorali, kolik to je. Tak se tam běžte na to koukat. Ne, my se s váma budeme povídat, my se takhle jenom koukneme, kolik to je. Potom se tam seděli, povídáme, tlačíme ty bušty, já jsem tam vedle zase měla jenom, víš, online, že se mi tam měnili ty. Říkám, dobrý už, poslední set. Jo, tak se tam na to běžte koukat. Říkám, my se na to nechceme koukat, my chceme mít jenom přehled, ale jinak tady chceme být s váma jíst bušty. Tak ale nakonec všechno dobře dopadlo, i tenis, bursty byly výborný a zkrátka je to tak, no, sezóna je za náma, tedy aspoň pro nás, ale ty ještě máš, viď, všecko, bazén bude.
0: Já ještě bazén mám.
1: Ještě frčíš.
0: Ještě frčím, ale pravděpodobně už tento týden už dojde také k jeho postupnému jako zazimovávání.
1: Už též dojde pomalu k loučení.
0: Jinak o víkendu jsme byli na houbách a houby rostou a je to neuvěřitelný, kolik jich je. A vzali jsme i vnuky a vtipný je, že ten nejmenší, ten, který má k těm houbám nejblíž,
1: ano,
0: tak on prostě ty houby vidí. A on sbírá jenom ty malý. Říká, Oliku, proč nezbíráš tyhle?
1: No.
0: Jsou moc velký.
1: Jsou moc velký.
0: Hele, vlítneš do lesa, za 20 minut, za půl hodinky odcházíš prostě plno. Takže ještě
1: paráda.
0: Pořád to jako jede. Navíc ještě to počasí tomu nahrává, že to není ani sežraný od těch slimáků. Je to fakt jako, je to super. Kdo jste teda jako čekal na ty houby, nečekejte tento víkend, si myslím, že už bude asi jako poslední, kdy to ještě...
1: Takže
0: u
1: vás teď už se suší.
0: U nás se suší, u nás běží sušák, ano. A ještě další várka hub čeká na další sušení.
1: Ještě se čeká na sušení?
0: Ty čekáš, tam si se ušušej a říká, už nám je v té lednici docela zima, chceme taky ušušit.
1: Chceme taky ušušit. No tak to byl krásný víkend, tak si dáme zase nějakou music, protože ano. Už je zase pondělí.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Rej, Ama a Absolutely.

0: jsou skvělý tyhle z ségry, mě to prostě baví. Ray, Emma a Absolutely.
1: Jsou Joy. Super. A hlavně dejte si ten videoklip.
0: Jo.
1: Ten vám opravdu taky přinese spoustu radosti. Mluvil tady o něm Rabur, jak holky rozdávají ty slunečnice na ulici. A fakt na mě jsem se musela usmívat. A i jsem se jenom usmívala z toho, jak je vidět, jak se oni mají rády.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Jak to funguje mezi nimi ta chemie.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
5: Prague Sounds, the festival.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Roztylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Roztily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.
16: FM.

0: Tohle jsou DMA a Silver. Babo, vůbec jsem netušil, že jak jsou takový ty keramický potázky pod půl litry.
1: Ano.
0: A jsou tam takový ty...
1: Ty drážky.
0: Nejsou to jenom odkapávací drážky, ale dřív měli hostinství, měli takovou fixu a tam dávali rovnou čárky, kolik si těch piv měl. Tudíž netka, když nebyly lístky, jako,
1: tak jsi to měl na tomhle tácku. Aha, to je zajímavý. Jo, já tady koukám na titulek o české pivní kultuře, píše i BBC.
0: Ano, a co pak tam zjistili?
1: Výčepní nosí půl litry, i když si neřeknete. někdo si všimnul článku britského novináře Davida Farleyho, který vyrazil na návštěvu Prahy i se svojí rodinou. No a vydal se na Žižkov. A tam ho právě zaskočilo, že se svou manželkou seděli v hospodě, popíjeli pivo a najednou jim přistály další dvě piva, které si neobjednali a ještě ty předchozí neměli ani dopitý, takže byli z toho takový trošku jako vyjevený. A celkově to tady, ale jako jinak tady píšem o cestě.
0: A hostinský říkal, aba šnela.
1: No, máte to už hnusný, dělej, pastejte trošku. Takže to píše tady samozřejmě jako o štamgastech a je to tady, myslím si, že to je tady vlastně takový jako... docela hezký, s takovou zajímavou nostalgií, trošku to jako zavání, jako by, že má pocit, že funguje ta naše pivní kultura, ale samozřejmě nějak nespochybňuje skutečně, že tady pivo žije a nejenom na těch turistických místech. Tak musím říct, že to je od něj docela jako odvážný, že samozřejmě on navštívil i takový ty klasický, jako turistický destinace, ale že se potom vydal na Žižkov do hospody, to...
0: Že už se vydal na Žižkov a ještě pak do hospody. Takhle to myslíš, jo?
2: Express Ráno. Express Ráno.

0: Tohle byl Tom Grennan, teď už je tady doprava. Pokud jdete z Mělníka směr Neratovice, máme tam na Pražské ulici dopravní nehodu se zraněním. Pozor si dejte i u Knovíze na silnici 3. třídy, u Pcher je tam dopravní nehoda. A jak to vypadá v Praze? Nájezd exit 26 směr D1, tedy na Pražském okruhu, dva osobáky v sobě, a D5 ve směru na Prahu. Na 8. kilometru je komplikace, 7 osobních aut, 1 dodávka a ještě k tomu minibus. Tak tady se opravdu zadařilo.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený, a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
6: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska jste to vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali?
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Trenýrkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
12: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.
13: Hudba.

0: Tohle jsou Black Keys na Expressu. Babu, rozhodl jsem se, že dnešního nakopávače pondělního beru na sebe.
1: Dobře, a co nás čeká?
0: Je to páteční záležitost, kdy jsem šel a já jsem o tom tady mluvil, že jsem si hodil do ucha jako Good Vibes, takový playlist, který mě vyběhnul na Spotify a mě to hodilo tak jako do té pohody a najednou koukám, co to hraje a ona pata. Špička pata, levá noha a tímto tempem já jsem šel pěkně sem jako do rádia. A tak jsem se řekl, když to fungovalo v pátek, proč by to nemohlo fungovat i v pondělí?
1: To musí fungovat i v pondělí, to je jasný.
0: Jasně, třeba i v úterý. A nebo ve středu.
1: A nebo ve čtvrtek. Ve čtvrtek to podle mě musí extra fungovat.
0: Ano, ano.
1: To je takový čtvrteční, ale my to dáme už v pondělí.
0: Protože ve čtvrtek už jako pátek.
1: No, už je taky. Patak. Ale my už se těšíme v pondělí na patak.
0: Ale je to taková vykopávejda. Tak pojďme na to.
2: Raní nakopávač.
3: Express FM.

0: Start nového dne a nakopávač vám přináší prémiové kávovary Jura. Sponzor pořadu.
1: Express Ráno.
2: Express Ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský výkon v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long, Marianne. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. 32. udílení cen se tradičně konalo v Přelouči. Soud v bavorském Norimerku rozhodl, že odpovědnost za zranění na zajištěné cestě, takzvané feratě, nesou sami lezci, neboť na trasu vstupují na vlastní nebezpečí. Verdikt je vnímán jako přelomový, neboť se dosud odpovědnost připisovala vlastníkům nebo provozovatelům. Bývalý anglický fotbalový reprezentant Andros Townsend vyvázl bez vážnějšího zranění z bizarní nehody před zápasem thajské ligy. 35-letého křídelníka při rozcvičce srazil na válec na trávník, který jeho řidič zastavil až poté, co Townsendovi přejel nohy. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost na severovýchodě přehánky, večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Vítr místy s nárazí kolem 55 km a nejvyšší teploty maximálně 18 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Předpokládám, že teďka hledáš to video, jak toho tam jsem přejel ten válec. Už to viděla? Už to našla?
3: No, už se mi to tady načítá. Ale trošku se bojím.
1: No jak ho to tam normálně... On nakonec tady jako nastoupil do toho zápasu, ale byl tam asi jenom minutu a potom šel z trávníku. To vůbec jako nechápeš toho řidiče, toho válce.
3: Jo, ale takhle, ono je, jako ono se řekne, že jede na tom válci, ale ono, takhle, musí to určitě bolet, ale zároveň, když vidíš, jak on ho jenom potom jako nadzvedne a v podstatě ho pomalu ze sebe odtrčí, on jakoby...
1: No i tak. Jako...
3: I tak, jako.
1: Je to nečekaný a...
3: Hele, no rozhodně to je nečekaný, no.
1: Lupne ti tam nějaká kůstka a máš po zápase, no, což teda hned. Se v tomto případě jako stalo, že? Válec prostě.
3: Tak ho úplně
1: na fotbalovým hřišti ještě. Takhle, to byl válec.
3: To byl hodně velký válec.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Charlie XCX a Wink, Wink, Wink. Wink. No. Wink, wink.
1: Jo, viděla jsem nějaký Charlie XCX, samozřejmě už oficiálně vyjela na tour. Koukala jsem na videa. Mám trošku FOMO.
0: Ano.
1: Ale nepojedu. To je tak jako, že... Je to trošku jiný, než byly ty předchozí tour, který jsem viděla, ale ne dost na to, abych na to jela, ale samozřejmě mám takovou, protože na tom hraje tam docela starý songy, který normálně nehrála teďko jako docela dost let. Mm-hmm. Takže je to takový trošku, připomíná mi to ty pocity, když bylo The Eras Tour a vždycky tam byl, jsou tam potom ty surprise songs a ty si doufal, že tam budou ty tvoje. A oni tam pak nebyli. No, to nevadí. Tak tolik Charlie XCX aktualitám. Já tady ale koukám na náš web expressfm.cz, můžete mrknout i vy tady do kalendáře. Je tady, no, pěkně se tvářící Liam Gallagher, který má dneska narozeniny. Co myslíš, že dostane od bráchy?
0: Já nevím.
1: Myslíš, že dostane novou parku?
0: To těžko říct, no jako takhle, že by jako udělal nějakou speciální edici, nějaký bundy jako narozeninový, no nevím, těžko říct, no, ale já nevím, co si tyhle ty dva bráchové můžou ještě jakoby dát, minimálně si můžou dát třeba klid, jako po těch rocích té války, té nevraživosti, kterou mezi sebou měli, to si myslím, že takhle stačí jenom, když zajdou prostě s rodinou. Na to
1: že
0: kavčo,
1: zajdou s mamkou.
0: Na to kavčo, daj si prostě, nebo na nějaký to pivko a zase všichni půjdou v klidu domů.
1: Už se tak v klidu se jenom pokecaj, poplácaj se po ramenu a řeknou, těším se příští rok na tur, kámo.
0: Ano, i když prostě jeden nepije a druhý se bude předávat příští rok. Že, že už jako taky pít nebude. Že ty doby, kdy oni vlastně prochlastali celou tur a se ožírali, tak ta už doba je pryč.
1: Yeah.
0: Jsou takový nudný, už teďka to budou asi nudný týpkové. Aha. Byť samozřejmě budou mít pořád tu ostrou mluvu jako břitva.
1: Jo, ale tak máš pravdu, dovedu si představit, že si zajdou do hospody na nealkoho, zaházejí pár šipek a
0: tak.
1: Půjdou dom, takzvaně. Potom,
0: tady, 10 hodin zavíráme.
1: Jdeme domů, tak. Koukám tady ještě do našeho kalendáře, vidím tady do konce červeně, tady svítí jméno Stephen King, americký spisovatel a scénárista.
0: Jo, Zelená míle, Vykoupení z věznice Shawshank, to a další a další a další, Pan Mercedes.
1: Vidím tady taky Larryho Hagmana, J.R. ze seriálu Dallas. Ten by oslavil, ale vždycky si vzpomenu na Dallas, nedala. Pro sebe si to nechala. Potom tady koukám taky na rok 1985. Madonna poprvé ve své kariéře zaznamenala číslo 1 v albovém žebříčku ve Velké Británii. Deska Like a Virgin na ostrovech zabodovala už po 10 měsících od vydání.
0: Ale jak dlouho se držela?
1: No, 152 dlouhých týdnů.
0: To máš 3 roky?
1: No.
0: Téměř.
1: Víš, tak někdy prostě to má nějaký pomalejší začátek, ale potom podívej. Jinak, když jsme tady mluvili o Charlie a máme tady zrovna takhle Madonu s takovýmhle výročím, tak Madonna a Charlie oznámili, že budou teda dělat spolu nějakou muziku. Dočkáme se tenhle týden. Jenom co nevím, jestli to bude jenom nějaký jako remix, anebo úplně z brusu novýho něco holky vymysleli. Každopádně, vzhledem k tomu, že oni se tam jako přou o ten dance floor, tak předpokládám, že to bude něco tanečního.
0: Jo, něco takový na půl cesty. Někdo bude sedět opodál v koutě, baby, a druhá bude na tom tanečním parketu. Jasně.
1: Ale určitě u toho budou kouřit cigára, to je jako jasný, to můžu potvrdit. No a potom bych si dala tady jedno kulatý, koukám tady na rok 1996, což je před 10 lety.
0: Před 10 lety?
1: No pocitově.
0: Jo, takhle.
1: Pocitově před 10 lety, reálně přes
0: 30.
1: Americká trojice The Fugees podruhé ovládla ostrovní hitparádu se singlem Ready or Not a to je jedna z mých oblíbených, takže já jsem tady takhle zmanipulovala Vaška, jedna to pustí. Ale on se moc nebránil, on řekl, jo, to je dobrý track.
0: A chtěli jsme to dát jako nakopávač a nakonec takhle připomeneme ještě v tom kalendáriu.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Vole, trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
9: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
10: Spěchejte na www.webglobe.cz.
11: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
12: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
13: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
14: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se přilékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
17: Lelosy. Too comfortable to take off.
18: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
19: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
20: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
21: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
22: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
23: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
22: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
24: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou Paul Woolford, Amber Mark, Heat. Já bych se ještě vrátil ke Harry Stylesovi, který před malou chvíli dospíval a dohrál. Totiž on udělal takovou jako akci a už to neudělal to poprvé, protože už takhle podpořil zmrzlináře, květinářství, tak teďka udělal pro kafetérii v Londýně. On hezky občas od času řekne, tohle to je moje nejoblíbenější třeba kavárna. A v Live Nation se tam toho chytli a udělali tam v podstatě takovou jako akci, kdy ještě zpropagovali ty další tři koncerty, které bude mít, co se týká jeho turné. Navíc tedy to bude až příští rok, že jo, to bude v srpnu ve Wembley. A navíc tam tu kávu dávali zadarmo. Akorát to ne...
1: Zadarmo.
0: Oni nemohli udělat to, že by jako... že by to jako vyhlásili nějak předem, takže to najednou v ten den tam vyvěsili plakáty Together Together a ještě na ty henky nalepovali takový samolepky, kde prostě to bylo k tomu Harry Stylesovi takhle jakože odkázáno. Tak si myslím, že to je docela jako fajn. Hele, kavárna je teďka slavná, ještě slavnější, než byla předtím. Řekl bych, že... A už tady byl, už tady byl. Ne, ještě ne.
1: Musel být tam gasti nadšený.
0: No takhle, samozřejmě, že oni potom ještě přidali nějaký personál, když se zjistilo, že bude asi nápor a že se to rozkřikne, takže kdo by nechtěl kávičku zadarmo? Takhle my tady máme teda, v podstatě.
1: Ale jenom bez Harryho Stylese.
0: Bez Harryho Stylese.
1: Ale jestli chceš, tak já ti tam nalepím nějakou nálepku.
0: Ty ho tam namaluješ, viď?
1: Klidně.
0: Schválně, jak bude vypadat? Jak by asi tak vypadal, jak by Harry Styles?
1: Jako ode mě nakreslený?
0: No.
1: Nevím, ale tam, ale ty smajlíky, co používal teď na těch plakátech, to bych zvládla. To by bylo tak mý maximum asi.
0: Máme fixu?
1: Jo, určitě.
0: Tak máme zadání. Jdeme malovat.

0: Tak jak to vypadá na silnicích? Stále máme uzavřenu D5, protože na 8. kilometru se stala dopravní nehoda asi 8 aut, takže tam počítejte s tím, že si postojíte nebo budete muset vzít za vděk nějakou jinou trasou, pokud jdete z Mělníka na Neratovice, i tam máme hlášenu dopravní nehodu.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód RADIO a získejte bonus k objednávce.
5: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana!
11: Vystřihovali?
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
13: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Hudba na prvním místě.

0: Za 9 minut tady bude 9. hodina a já jsem přišla ještě ten na jeden nakopávač, co bychom si mohli dát.
1: No.
0: No.
1: No.
0: No.
1: Co by to tak mohlo být?
0: Do you remember the 21st night of September?
1: Je September.
0: No, když nám to takhle dneska padlo, že je toho 21.
1: Jo.
0: A oni tam o tom zpívají, tak to bychom si mohli dát.
1: Tak jestli to je takhle, tak já to teda jako... Tak já to tady jako pustím.
0: Což bychom to ještě nakopli? No hele.
1: Obava.

0: šance, že budeme mít vedle z naší kanceláře takhle návštěvu zase.
1: No to nevadí, tak třeba to je poslední nakopávání, co si hrajeme, no tak se to užijte, dokud můžeme.
0: Možná to je poslední, co vůbec pouštíme.
1: Tak se to užijte. Než nás smažou.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dálnici D5 ve směru na Prahu uzavřela v pondělí ráno hromadná nehoda 5 osobních aut a dodávky. U Rudné zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jeden člověk měl lehká zranění, jeden z řidičů narazil do aut stojících v koloně. Krátce po 8 byl provoz na dálnici obnoven levým jízdním pruhem. Uzavírka pravého pruhu by měla trvat až do 10. hodiny. Americká armáda se letos na jaře během války s Íránem dostala do nebezpečné situace. Mohla předůst v ozbrojený konflikt s Čínou. Důvodem byl zpravodajský report tvrdící, že čínská loď na Blízkém východě převáží součásti programu vývoje jaderných zbraní. Později se ukázalo, že zpráva vznikla s pomocí umělé inteligence a obsahovala zásadní chybu. Patrik Šik se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník v domácím zápase vítězství 2-0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, během dne proměnlivá oblačnost, přijdou nějaké přehánky na severovýchodě, večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat, vítr místy s nárazy kolem 55 km tam bude foukat a také pozor si dejte na teploty, už budou jenom mezi 12 a 18 stupni, to není nic moc.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné pondělní ráno, zejména Matoušům. Ti mají totiž dneska svátek.
1: Šimona, Matouš jedou na Riviéru.
3: Co tam budou dělat?
1: Ne, to byl film.
3: Já vím.
1: Tak všichni si mysleli, že to byl tenkrát Bud Spencer a Terence Hill a vlastně to nebyli vůbec oni.
3: A kdo tam byl?
1: No to byl někdo úplně jiný.
3: Jo, takhle.
1: No. No to nevadí. No, to byl úplně někdo jiný. Hele.
3: Ale ten Bud Spencer je si podobný.
1: Je.
3: Jakože myslím ten fejkovej.
1: Ano.
3: Takže to byly vlastně Bud Spencer a Terence Hill z Vyše takový trošku.
1: Přesně tak.
3: Jeli na Riviéru.
1: Jeli na Riviéru. Ellie Goulding, tak to je originál. To je originál. Lights, za chvíli Jimmy T, 33 desítka, taky origo. Tady u nás.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Stroje si ven, Get Me Started, 9 hodin a 11 minut. Teď tady koukám na to, co je aktuálně trendy, co se týká dovolených.
1: No.
0: A to si myslím, že by třeba možná tebe bavilo. Je to takzvaný, jak se to nazývá, sleep tourism nebo sleepcation.
1: Ano.
0: Což je v podstatě dovolená a hotely, některé se na to už i začaly specializovat, že někam odjedeš. Nehoníš se za tím, že bys chodila po nějakých památkách, v podstatě tě to nezajímá. Seš tam kvůli tomu, aby si prostě si odpočala, aby se pořádně vyspala. Dávaj tam ty postele, které hlídají tvoji spánkovou aktivitu. Dokonce, když tam jedeš v páru, tak mají i oddělený ložnice, abyste se v podstatě jakoby nerušili, protože když třeba během celého roku spíte spolu, tak někdo chrápe, někdo prostě vstává dřív a tak dále, takže tady je to oddělený, takže mají prostě takovýhle tyhle režimy. Mně to přijde docela jako, že fajn, kdo si chce odpočinout. Samozřejmě to si můžeš zařídit i během roku normálně jako doma, nemusíš zatím někde vyjíždět na hotel.
1: No to já jsem právě myslela, že to mi řekneš, když si řekneš sleep cache, že říkám, aha, to budou takový ty lidi, co si vezmou dovolenou, ale pak jsou jako doma a spí. Ne. Mně vůbec nenapadlo, že i kvůli tomu jako se někam jezdí.
0: Jo, právě. A oni ještě v těch, jako mají tam i takový fůzov wellness programy, kdy tam chodíš na takovou tu jogu, ty masáže a teď v těch ty pokoje. Jsou zatemněný, zvukově izolovaný, mají tam výběr polštářů, přikrývek a tvrdosti madraci, takže to si můžeš taky vybrat. Regulace teploty osvětlení podle denní doby, bílý nebo přírodní šum, jo. Masáže, aromaterapie, večerní koupele, meditace, dechová cvičení, yoga, konzultace zaměřené na spánkové návyky, pokoje bez televize a programy digitálního detoxu.
1: Super, to zní dobře. A píšou tam nějaký třeba cenově, jak se pohybuje? A to normálně jako lidi jezdí na týden, nebo to jsou nějaký prodloužený víkend? Nepíšou tam nějaký?
0: Ale oni už to normálně, je to i na Bookingu, takže i tohle to se tam dá jako sehnat, jo?
1: Že se tam normálně může dát kategorii, že chci jako sleepcation, jo? A ona mi to vyjede nějaký hotely, který mi nabízejí teda ty programy.
0: Řekl bych, že to takhle funguje, ano.
1: Nice.
0: Jo? A je to tady jako dovolená zaměřená na spánek. Je pravda, že kolikrát jedete na dovolenou a vracíte se z dovolený a potřebujete ještě jednu dovolenou, protože jste si absolutně neodpočali. Tady by tohle z toho mělo odpadnout. Sleepcation.
1: Jo, tady vidím, tady mají i takový luxusní postele a všechno.
0: No.
1: Wow.
0: To je pecka, viď?
1: Jo, tady se jmenuje Art plus Science of Sleep. Tady mají speciální program v Equinox hotelu v New Yorku dokonce. Se to takhle jmenuje?
0: Takhle.
1: Wow. I like it. Jo, tak to bych jela, no. Tak vidíš, tak já jsem si myslela, že sleepcation je, že si vezmeš dovolenou, ale a jsi doma. Ale ne, oni to takhle se udělali z toho programy. No jasně, tak já myslím, že lidi, kteří se zabývají tím takzvaným sleep maxingem, že ti určitě tam jedou, inspirujou se a potom si třeba některé ty věci dovezou domů.
0: Jo, nebo už to doma dávno praktikujou.
1: Nebo už to doma dávno praktikujou, ale samozřejmě, když se ti někdo o tu rutinu stará tobě, tak je to úplně něco jiného. Já co bych chtěla, kdyby někdo dělal, to bych totiž nutně potřebovala. Já už vlastně roky scháním správný polštář. A já bych potřebovala, kdyby někdo dělal takhle, že by si to třeba nějak, že by si ty polštáře pronajal, mohl by si se na všech vyspat, ale třeba i víc nocí, aby si vyzkoušel, jestli, že protože na poprvý vždycky se léneš a máš takový ten wow efekt z nového vankoušku.
0: Ano, ano. A po týdnu už
1: a
0: je to, už jsi ve starých
1: kolejích. Tady tě to něco tlačí, něco vlastně zjistí, že to jako blbě mění tvár, že se třeba moc splaskává, nebo že naopak jsi to vlastně tak trošku jako neproležel a furt je to někde tlačí, co jsi říkal, to se upraví a ono to neupraví.
0: Jo, já bych potřeba tohle. A potom máš doma třeba 3-4 polštáře někde zastrčený v posteli.
1: Ano.
0: A nevíš, co s nima, protože už, nikdy jako nepoužiješ.
1: Ne, protože máš s nima problém a potom buď se je snažím někomu darovat, anebo vždycky doufám, že někdo přijede na návštěvu a strčí mu ten vankouš. My tady máme spoustu polštářů, tak já bych potřeba tohle, takhle polštářovou laboratoř.
0: Jo, a já teda jsem teďka narazil na takový dobrý polštářek, který je jenom takový ten kocánek, taková ta půlka, ani to vlastně není půlka, je to jenom prostě pod to rameno, protože spím na boku,
1: jo. Já
0: nespím na zádech, to bych chrápal úplně jako total.
1: Jasně.
0: To by kočky utíkaly v okolí. Takže prostě spím jako na boku a potřebuju mít tak jako
1: tu
0: lehce,
1: oporu.
0: Jenom takovou tu lehkou oporu.
1: Aha.
0: A přišel jsem na to, a asi možná takový 10. polštář to byl.
1: A takhle jsi si spokojený, jo?
0: A víš, kde jsem ho našel? Spala na ně moje drahá. Takže tam má teďka nový polštář.
1: Takže ještě zloděj polštář je tady mezi náma. No tak to je teda výborný. Tam ty sousedí. Co je to za otřesy? Mašenda zase spí na zádech.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na odtočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
15: Stěhování Krbec všechno zařídí.
14: stěhovanikrbec.cz.
15: Stěhovací a vyklízecí služby.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Vašku, když jsi byl na Ibize, když jste byli v té Ušuáje,
1: ano.
0: Kolik se tam tak vejde lidí? Co tam je jako za kapacitu?
1: Tam se vejde málo lidí.
0: To je malý, ne? Takový. Já jsem tam teda nikdy nebyla, ale z fotek mi to působí takovým docela...
1: No ono to je jako hotelový komplex a uvnitř jsou vlastně asi dva nebo tři bazény, teď úplně přesně nevím. Uh-huh. Takže ty zabírají spoustu místa, takže u nich se ani nemůže stát, u nich tam nemůžeš ani popíjet, aby nepadalo sklo a nerozbíjelo se do těch bazénů.
0: Jasně.
1: Takže tam je to jako chráněný. Takže v podstatě před tím pódiem, na kterým u kterého stojíš, a je to tam super, protože přesně nad tím pódiem přistávají letadla. Takže takový ikonický, to je fakt okay. Jako úplně, jo, to je fakt jako můžu, mám nějaké ještě fotky, někde určitě najdu.
0: Tak to, řekněme, já nevím, třeba 6000 lidí.
1: Ne.
0: Ne?
1: Já myslím, že tak dvojka, trojka max.
0: Tak dobře, tak 3000 lidí, jo?
1: Abych nekecal, no.
0: Samozřejmě v tomhletom...
1: Dohledat, povídej.
0: Koukni, v tomhletom legendárním klubu na Ibize samozřejmě sem tam se objeví i Calvin Harris. Jo, tak pro něj to ale musí být úplně, že hraje v podstatě u sebe doma v obýváku, když hraje na Ibize. Protože Calvin Harris má teď nový rekord. Přivez ho z Brazílie, kde byl teda už v únoru. Vystoupil tam v São Paulo během karnevalu. Tipni si, kolik lidí přišlo na jeho DJský set. V ulicích São Paulo, takhle v ulicích, jo?
1: V ulicích?
0: Mhm.
1: A takže to nebylo na jednom místě? Nebo... Takhle, on někde měl jakoby nějakou stage.
0: Jo, a tam dorazili lidi za
1: a
0: ním.
1: Tam já nevím, půl milionu?
0: 1,6.
1: 1,6
0: milionů lidí. Calvin Harris se tím stal držitelem Guinnessova rekordu.
1: Aha.
0: Za nejnavštěvovanější solový DJ set v historii.
1: Už na to koukám, ono to bylo zadarmo a ono se to nějak přenášelo do těch ulic, takže to nebylo tak, že by všichni úplně na něj viděli, ale spíše jako ho slyšeli.
0: Jo, no tak prostě
1: a
0: hele.
1: Tamhle za rohem hraje
0: toho,
1: Calvin Harris.
0: Do toho byl taky karneval, takže samozřejmě São Paulo bylo na nohou. Takže ty bys mu to neuznal, ten... Rekord.
1: Ale tak jako, co by
0: ale
1: už, no.
0: Lidi tam stáli, čekali na párek, jaký že byli na Calvin Harris, to by se mělo přepočítat.
1: Takhle.
0: Já si to pamatuju, já tam byla, jsem šel jenom do večerky.
1: Ne, tak já předpokládám, že oni spočítali nohy a ruce a vydělili to čtyřma, takže já si takhle jako chápu, že se potom dopracovali k tomuhle tomu číslu. Jo, OK. Hele, já jsem teďka našel na ty Ibize, on tam vlastně na ty Ušuáje, on tam hrál dvakrát týdně, tam měl svoje jako sety přes celý prázdniny. Mám ten dojem, že teďka by měla být nějaká zavíračka, nebo už možná byla, to většinou bývá tak jako v září. A takhle oficiálně je tam 7866 jako diváků na Štěvníku, ale já si myslím, že se to tam jako úplně tolik nevejde. Obvykle to tak bývá kolem 4 až třeba 5000. Teď tady na to koukám, že je tahle ta kapacita.
0: Jo. No ale i tak oproti falešnému rekordu z Brazílie, to je úplně
1: No, to určitě, to rozhodně, no. Ale na druhou stranu, kde si dáš pivo za 4 kila, že jo? Dvou decku.
0: Dneska už na hodně místech
1: to bylo tenkrát.
0: Akorát ti k tomu nehraje Calvin Harris.
1: Přesně tak.

0: Jak to vypadá na silnicích? Stále se dořešuje dopravní nehoda na příjezdu do Prahy po D5, kde byla hromadná dopravní nehoda 5 aut a 1 dodávky, takže tam počítejte ještě s omezením. Pozor si dejte na pražském okruhu 15. kilometr ve směru na Ruzyni. Máme tam dopravní nehodu 2 aut a ještě přidáme ještě komplikaci, která na vás v tuto chvíli číhá, a to u Hradce Králové, u Lhoty pod Lipčany. Je tam tradičně dopravní nehoda na křižovatce, kde nikdo nezastavil na stopce, tak jak už to tam bývá.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Jak jsme na tom s tou likvidací?
1: Mám ho v kufru, ale nevím kam s ním, šéfe. Je moc velký.
0: Žádný problém. Slyšel jsem o jedné stanici, co teď rozdává přesně to, co potřebujeme.
1: A nelakuješ mě?
0: Vůbec. Na Expressu se soutěží o štěpkovač dřeva za skoro 20 klacků.
1: Konečně se zbavíme těch větví ze zahrady.
0: Jasně, že větví. O čem jiným bychom mluvili, ty dřeváku?
2: Tento týden soutěžíme mezi 16. a 19. hodinou o benzínový štěpkovač dřeva Gamul HC100.
3: Poslouchejte a můžete vyhrát.
4: Odpolední drive na Expressu.
5: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
6: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
11: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slana.
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
14: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
16: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
17: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
18: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
17: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
18: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
17: Přece Hermann.
18: Hermann. Jistota na celý život.
19: trenirkarna.cz.
20: Hlášení pro lovce slev.
19: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
21: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
22: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
21: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
22: A můžete využít i výhodné financování.
21: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
23: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
24: Express.
4: Music first.
24: Express FM.

0: Tohle je Post Malone na Express FM 9.53. Já tady koukám na jeden článek jenom v rychlosti. Žena se zamilovala. Já jsem původně jsem si myslel, že tak jako to byl takový celkem nezajímavý titulek, až nakonec jsem do toho zabředl. Mm-hmm. A žena si nevzala autobusák, ale vzala si autobus. Normálně se vdala, stalo se to tajně, bylo to v říjnu 2024, byl to intimní obřad,
1: no
0: který zahrnoval bílé šaty, svatební dort a perlový prsten. Navíc k tomu má i tetování a zamilovala se do flotily nějakých červených klubových autobusů a s jedním se dokonce provdala. Nevím, jestli na to má nějaký papír, že je jako vdaná, ale asi pravděpodobně ano. Možná to ale nebude nějaký jako oficiální obřad, bych to tak viděl.
1: To mi připomíná, my máme nějakýho toho kluka, co miluje tu sanitku, ne?
0: To ani nevím.
1: No.
0: Že u nás je nějaký chlap oženěnej do sanitky?
1: Není oženěnej, ale myslím si, že ji miluje, nebo nějaký výfuk, nebo já už nevím, jak to, nebo nějaký auta on miluje a nějaký jakoby obtěžuje.
0: To byl snad film nějaký Nahota na prodej, tam taky někdo miloval
1: no,
0: výfuk.
1: No a tady taky to tak nějak, už tam matně se to tak jako vybavu.
0: Uh-huh.
1: A minule jsem právě viděla nějaký... Takový, jsou tam takový ty lidi s těma divnýma příběhama. A tam taky teda kluk miloval své auto. Ale on měl i povlečení, všechno, prostě fotky, mají společný kalendář, plagáty, tohle, ale něco se s tím autem stalo, oni ho nějak, no, do dneska na něj nezapomněl, pořád má to.
0: Pořád
1: má to povlečení, všechno na něj myslí, vzpomíná na něj a už to nikdy.
0: Už to nikdy, ale nebude ono.
1: Už to s žádným autem nebylo stejný.
0: I když jako starý auto, starou káru nahradíš novou, tak už to nikdy nebude ono, jo?
1: Ne.
0: Tak když na novou káru nahlíkneš pořád ty starý hadry, tak to asi jako nebude nikdy vončeno. No jenom tak jsem chtěl říct to, jako jsem to chtěl odlehčit ještě teďka před celou, no. Má dokonce teda vytetovaný autobus na památku prvního výročí svatby. Na něm je ten kloubák.
1: Mm-hmm.
0: A je tam F60, což je linka Portal Americas. Mm-hmm.
1: To tady objektofil.
0: Aha, tak to má i diagnozu.
1: Ano.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka! Roventa. Chytrý styling bez starostí.
5: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
7: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.
13: Rychlý přehled zpráv.
14: Výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který by v příští rok měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici, vstupuje do ostré fáze. Již se přesunul do Spojených států, kde se bude připravovat přímo na let kosmické lodi Crew Dragon. Na oběžnou dráhu Země ji vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX a Svoboda by měl být pilotem týmu. Rusové žijící v Česku hlasovali na ruském velvyslanectví v Praze 6 ve volbách do státní dumy. Několik desítek jich dorazilo před budovu již v ranních hodinách, dopoledne pak chodili lidé volit jednotlivě nebo ve skupinkách. Po uzavření volebních místností státní agentura TAS napsala, že v Praze odevzalo hlasy přibližně 1000 voličů. České volejbalisty čeká v Turíně osmi finále evropského šampionátu, v němž vyzvou nejlepší tým skupiny C Belgii. Utkají se v 16:00. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Přes den by se mělo objevit nějaká proměnlivá oblačnost, na severovýchodě dokonce přehánky. Mělo by foukat s nárazem až 55 km v hodině a teploty kolem 18 stupňů Celsia. Max.
13: Radio Express FM.
12: Express FM. Express Express ráno.
11: Na Express FM.
15: Já tady koukám na bulvár a vidím, že Meghan Markle vůbec se teda nepovedlo úplně snadno vstoupit do toho nového školního roku s dětmi v Anglii. Průšvih, Vašku.
14: Už zase další?
15: Průšvih zase.
14: Protože oni...
15: Ta holka nemá chvilku klidu.
14: Vždyť oni už ty děti upíchli někam, pak je teda jako zase vzali naspátek, že budou jezdit někam jinam, protože přes nějako Londýn asi dováže děti.
15: No to, to nebylo jenom kvůli tomu, to ti právě povyprávím, co je ten příběh, co se stalo.
14: Dám na popcorn.
15: Ano.
11: Express ráno.
12: Express FM.

0: Tak babu.
1: Vašku.
0: Popcorn je připravený.
1: Máš popcorn?
0: Jdeme na to.
1: Jdeme na to. Proč museli Archie a Lilibet změnit školu? Takže potom, co se přestěhovali, zatím teda prozatím, do Británie se svými rodiči princem Harrym a Meghan. No, tak školu museli změnit, řekněme, ze dvou důvodů. Ale všechny jsou pod takovou střížkou a to je bezpečnost.
0: Ano.
1: Tak první bezpečnostní problém, ty už si nastínil a to bylo, ne že by se jim nechtělo vozit děti do té školy, ale to okolí té školy je v natolik, řekněme, dopravně problematické oblasti, že všichni vědí, že je problém tam vozit děti, že jsou prostě, že se vzácpy a tohleto, tak jim samozřejmě bodyguardi řekli, hele, to je bezpečnostní problém, protože vy jak trčíte v tom autě, tak kdokoliv vás může prostě napadnout, můžete se stát obětí nějakého útoku. Není to dobrý. Není to úplně nejlepší nápad. Jim se tam ale líbilo, protože všichni tvrdili, že celá ta škola a všechno kolem, že seš tam ve velký komunitě, že rodiče spolu jako tráví čas, komunikujete, že ty děti se znají a je to takový fajnový. No jenže Meghan zjistila, že to je fajnový zase pro všechny ostatní, jenom ne pro ní, protože celý to navíc začalo tím, že Meghan se přidala na WhatsAppu do skupiny rodičů, kde si spolu budou psát a ty rodiče okamžitě líkly její osobní číslo bulváru a všem prostě, komu se dalo. Takže to byl další bezpečnostní problém, ale tím to ve skutečnosti začalo, tím, že jako ta komunita jí úplně, zase se to udělalo, komunita Meghan nepřijala. A potom se to jako zvrtlo, anebo se to tak trošku jako svedlo na to, hele, ona je tam příšerná doprava.
0: Jo, jo. No, a no. To je celý?
1: To je celý.
0: Jo. Jo, tak příště si vezmu na čosky asi.
1: No, neboj. se sírovou. ne se salsou, jo.
0: Ne.
1: Hele, neboj, ale to by tak příští týden bude něco novýho.
0: Já si myslím. Takhle, nebudou to mít jednoduchý, samozřejmě se vrátil a ty zprávy z toho paláce stále hovoří o tom, že nikdy nebudou přijatě, že jsou v podstatě jako ty nepracující členové, možná jako rodiny, ale nikdy nebudou mít už žádný práva. Že jsi takový jako navíc, trošku zbytečnej.
1: No jo, ale můžu se to sami, že jo, oni chtěli být zbytečný.
0: To samozřejmě, oni si o to postarali, oni chtěli.
1: Ano. Takže mají co chtěli.
0: Ale tohle nechtěli.
1: Ale možná, když hodně poprosej.
0: Já si myslím, že to asi nevím, jako nejsem
1: takhle,
0: samozřejmě
1: pozici. Takhle, kdyby král chtěl, číslo Meghan je teďko na internetu, takže může kdykoliv může napsat, zavolat, kdyby chtěl.
0: Jenomže oni ani král vlastně s nima nemluví, protože oni mluvčí, oni mají v podstatě nějakého komorníka, který to všechno jako přeposílá ty informace z toho paláce.
1: To jo, ale tak už spolu byli i v jedné místnosti Harry a taťka letos.
0: Jo?
1: Jo, už, ale byl tam svědek. Kdyby náhodou.
0: Kdyby náhodou.
1: Kdyby chtěl, kdyby měl Harry rozepsanou další knížku.

0: Tohle je víkend, Take My Breath, za malou chvíli Fontaines DC a jejich Mary Ann, anebo Chemical Brothers, The Darkness That You Fear.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Datart uvádí Dny Mary Ann.
8: Dny Mary Ann, jo.
7: Ano, Dny Mary Ann s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
11: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek, Skyline, 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
12: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
13: Music first.
14: Express FM.

0: Tohle byly Chemical Brothers na Expressu, asi to bude teďka hodně virální a určitě se to objeví i v novinách večer, kdy chlapí jelo letadlo po silnici. Normálně mělo odebraná křídla, předpokládám, že asi šlo na zazimování, protože ve Vrchlabí je letiště. To když jedeš z Vrchlabí na Trutnov, jako když jedeš tady do Krkonoš, třeba z Vrchlabí za Špindlo, kdybyste jeli na Pec, tak jedete okolo letiště. A v Lánově jsou takový velký hangáry, tam byl nějaký asi pravděpodobně, mám ten dojem, takový zeleninový sklady. Velký. Ty už asi moc nefungujou.
1: Ano.
0: A někde prostě to letadlo musí zazimovat. Tak mu prostě sundali křídla a normálně to letadlo za prostě točící se vrtule jelo prostě se zazimovat. A všichni to samozřejmě natočili a říkají, je možné, že by takovéhle letadlo mohlo na silnici, samozřejmě, že nemohlo, jo, ale hold prostě nikdo neměl asi podval, aby to letadlo nějak odtáhnul regulérně a tak zatím jelo jenom auto, který blikalo všem čtyřma, že pozor, nepředjíždějte, protože přede mnou jede letadlo. To vypadá jak ten for, jako najednou bum a někdo ten kolotoč potom vypnul, jako jo.
1: Pro mě všechny ty informace typu zazimovat letadlo.
0: No jasně.
1: Letadlo sundaný křídla. Letadlo na kruhovém objezdu. Já. Co?
0: No. Hele, takhle, už se tím zabývají samozřejmě policajti, ale už se taky ví, co to je za letadlo, je taky Letmont Tulak, české výroby, že to nějaký ultralight, ale ho prostě někomu se nechtělo to dávat ještě na nějaký vozík a tak prostě to šlo vlastní cestou. Takže to jenom sjelo v podstatě takhle ze silnice, projelo to kruhovou křižovatkou a podle mýho na další křižovatce
1: to už to
0: bylo pryč. No. Ale to, řekl bych, že to bude teďka aktuální, já jsem to teda jako zaznamenal až dneska, byť jsem samozřejmě ve Vrchlabí zrovna byl, ale tohle letadlo jsem nepotkal.
1: Zrovna jsem ho nestihl. To je taková škoda.
0: Už jsem psal kamarádům, jestli někdo neví, kdo to byl, zatím teda se mě neozvali. Tak uvidíme. Třeba se toho domáknu. Ale oni to budou vědět, policajti, podle mýho dřív, protože letadlo jen tak neschováš.
1: Jo. A tak ono má to taky na sobě formule. Nějakou SPZ-ku, to ne?
0: No, má nějaký OK, něco takového, nějaký drobný písmena tam bude mít, jo. Ale že to není formule, která ti někde ujede a za asistence dalších kamarádů. takže tak, klidně se podívejte na novinky.cz, tam to letadlo.
1: Já tady koukám, ale tak dodržoval rychlost, jenom teda nezablikal, no, musel.
0: No, když neměl, on neměl čím.
1: No, právě, a tak mohl aspoň vytáhnout ruku a ty řiď, ne?
0: A já řiď? On ruku a já řiď?

0: Ty znáš ty zajímavosti ohledně tohle z toho songu Song 2?
1: To nevím.
0: To nevíš. Song 2 byl v podstatě takový pracovní název, který se uchytil. Je to písnička, která má 2 minuty a 2 vteřiny. Mm-hmm. Byla druhá vydaná z jejich alba, z druhého alba Blair. A původně to měla být jenom taková jakože velká sranda a nakonec se to tak uchytilo, že je to z jejich největších hitů. On to má jenom vlastně dvě sloky.
1: Je to jejich druhý největší hit?
0: Dvě sloky a je to jejich druhý největší, ale nevím, který je první, který jako učíme jako ten.
1: To nevím. Jo? No nějaký, aby tenhle ten musel být dvojka.
0: Tak dobře, tak první by mohl být ještě Girls and Boys.
1: Jo. Uznávám, aby Song 2 byl druhý, ještě se všema těma dvojkama.
0: Jo, takže v podstatě má to 2 sloky, 2 refrény, všechno to takhle pasuje, všechno je to na ty dvojky a ten Song 2 v podstatě to měla být jen taková sranda. Původně se tam místo toho Damona Albarna pískalo, místo toho tak se tam pískalo, akorát, že to nějak to neladilo, tak nakonec to teda zaspíval a je to tam.
1: To ne, tohle je mnohem lepší a já tady koukám na číslo 2 v numerologii. Dvojka má hluboké pochopení pro druhé a dokáže se skvěle vcítit do cizích pocitů. Je to ženské číslo míru, klidu a harmonie. Dvojky vyhledávají blízkost druhých a nerady bývají sami. Nemají rády konflikty a hádky, raději ustoupí pro zachování klidu. Tady píšou silné stránky, trpělivost, skromnost, diplomacie, schopnost naslouchat
0: a tvořit
1: harmonické prostředí.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
10: Jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád někde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
14: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: teďka jsem tady takový svědkem zajímavé debaty o tom, jak se na Aljašce chodí na velkou, že ano. Musíš mít moskytiéru.
1: No ne, musíš mít repelent, říkala Beru. Ale já jsem přemýšlela o tom, že by zněly jako boxerky, ale byly by to jako moskytiérský spotky a tam by zněl jenom jakoby výklop.
0: Jo.
1: Ale i tak se ptám, Verči, jestli i tak se potřebuješ nastříkat to, co si odklopíš jako tím repelentem. To já nevím, já jsem nebyla
0: čau.
1: Na Aljašce.
0: Čau.
2: Čau, Beru.
0: Jak to tam teda je?
3: No to mi máma říkala, no, že když šla na záchod, že se musela nastříkat nejdřív zadek ve stanu a pak vyjít ven. A navíc se tam bojí, že tam nějakých útoků, nějakých zvířat, nějakých medvědů a tak.
0: Tak jako medvěda bych se bál, ale
3: komára
0: bych
3: ne.
0: Komára bych jako netušil, že tam vůbec jako je v té klendře.
3: No je, no. A ona tam není zase, jako na Aljašce pozor, je v létě docela teplo. Tam je třeba 25,
0: jo.
3: Tam je docela teplo. Ale no tohle to je tam blbý, ale Bára má dobrý tadyhle podnikatelský záměr. Moskytěrovej, jako celý obleček by mohl být moskytěrovej.
1: No, že to by to bylo jaký bodičko nějaký. No hele, začí jako... Je to teprve na začátku.
3: I přes moskytěru, on tě sice nevlítne pod ty kalhoty, ale on tě přesto pobodá.
1: Přesto tě pobodá, aha.
3: Jako výhoda je, že ho nemáš furt u těla, ale jako pobodaná budeš. Takže
1: dobře,
3: nevím.
1: A co kdybys to nejdřív trošku jakoby nafouk prdama, to znamená, že by ta moskytiéra jakoby ti udělala spíš takový ochranný balón.
3: Ale taky oni nejdou na oheň, mohli by tě začít hořet, kdyby jsi šla na záchod, mohla by začít jako hořet. A
0: takhle. Že by se ti seškvařila síťka.
3: Ale byl
0: jako
3: by sice spopálený, ale nebyl by poštípaný.
0: No to je hnedka lepší pocit.
1: To jsou teda výhledy.
3: No Aljašku nejedem.
1: Ne, zůstaneme radši tady, že to úplně stačí.
0: Já už tady ani radši tady nezůstanu, já až jdu pryč.
1: Vidíš to? Tak nakonec jsme to udrželi a vůbec to nebylo přízemní. Beru, tak přijeme hezký vysílání.
3: Děkuju
1: a těšíme se zítra. Děkuju. Čau.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Tisíce lidí od dnešního rána řeší problémy s internetovým připojením od O2. Lidem nefunguje připojení na mobilech, ale také v domácnostech. Nedělní volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko vyhrála krajně pravicová strana AFD. V Berlíně zvítězila krajně levicová strana Levice. Fotbalová reprezentace hlásí před 4 duely elitní skupiny Ligy národů 2 rošády v nominaci. Zraněnou dvojici David Zima, Denis Višinský nahradí stoper z Belgie Ondřej Krychfaljuši s momentálně nejlepším ligovým střelcem Martinem Schubertem z Mladé Boleslavy. Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky. Víkend může přinést babí léto s jasnou oblohou a teplotami kolem 22 stupňů. Bylo 11 hodin, u dopoledního vysílání vás zdraví Veronika Kolušková, přeju vám krásné pondělí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Na Express FM jsme poslouchali skupinu Lake Malawi. Hezké dopoledne vám ještě jednou u vysílání Rádia Express FM přeje Veronika. Ještě dnes máme tady takový zvláštní režim, protože Míša je stále na dovolené, ale zítra už by se měla vrátit do vysílání, byla na Tasosu. Ještě je pořád možná, nevím, nemá informace, kdy má let. Každopádně dnes tu s vámi budu do 15. hodiny. Za chvíli vám řeknu něco o tom, že tento čtvrtek se konečně do našich kin dostává český kandidát na Oscara. Express FM. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check

0: Tento čtvrtek se v českých kinech konečně seznámíme s naším Oscarovým letošním kandidátem. Je to film, který už vyhrál cenu pro nejlepší dokument na prestižním festivalu Berlinále. Je to film, který natočila režisérka Pepa Lubojacky, jmenuje se Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film vypráví o sourozenecké lásce, ale hlavně vypráví o závislosti, především na alkoholu. Pepa 5 let natáčela svýho bratra, závislýho na alkoholu. Původně si myslela, že ho zachrání, že bude dokumentovat, jak ho zachraňuje. Nakonec zjistila, že ho zachránit samozřejmě nedokáže. A je to film, který je formálně velmi zajímavý, protože je to takový mix intimních deníkových záběrů, oživlých rozpohybovaných fotografií, stylizovaných vzpomínek, grafických koláží. Takový originální zážitek, který je velmi silný a o kterém diváci říkají, že je to emocionální horská dráha. Takže ve čtvrtek hurá do kina. Za chvíli si zahrajeme Gracie Abrams, pustíme si taky skupinu Muse.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
6: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
7: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Servis. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

One Song Away From Crying, to byla nová skladba od zpěvačky Rachel Chinuriri. Ráda bych teď upozornila na dva důležité koncerty tohoto týdne. Oba dva se odehrají v Praze, ten první před klubem Cross. Holešovický Cross, toto pozoruhodné místo slaví totiž letos 25. narozeniny a ty oslavy vyvrcholí tuto sobotu. Přijede australský hudebník, beatboxer, looper, zpěvák DubFX a vystoupí před Crossem. Je to člověk, který ho určitě znáte, který kombinuje beatbox, zpěv, efektový pedály, looper, takže naživo vrství ty zvuky a říká se mu one man band, jakože jednočlenná kapela. Takže DubFX před Crossem tuto sobotu. Hrát se bude ale jak venku, tak vevnitř na třech stagech. Mimo DubFX vystoupí třeba taky Akira. Tak to je jeden důležitý koncert a ten druhý se odehraje v Meat Factory, protože v Meat Factory budou křtít svoji novou desku, nebo bude křtít posthudba. Tahle ta dvojice totiž vydala svoji první akustickou desku a na té desce prostě akusticky zpracovali pánové svoje známé skladby a dokonce k tomu vydali ještě takové jako zpěvník, abyste si mohli ty skladby hrát pěkně u táboráku. A ten křest proběhne tento pátek v prostoru Meat Factory. Tak, to jsou dva důležitý koncerty, teď si poslechneme teda DubFX, když už jsem o něm tak dlouhosáhle mluvila a bude to skladba Cracks in the Mirror.

0: To byl Dub FX z Austrálie. Teď se budeme hrát skupinu Oasis. Ta oznámila pro příští rok opět velmi vydatné turné, které nenavštíví Prahu, ale navštíví Mnichov, kde vystoupí dokonce dvakrát. A na toto turné nebyl spuštěn žádný klasický veřejný doprodej, teda předprodej. Lidé se registrovali, vždycky si vybrali které město, kde chtějí ten koncert absolvovat, tam se registrovali a ten výběr těch lidí, kteří ten koncert uvidí, probíhá formou takové loterie, takže pokud jste se registrovali, tak od tohoto čtvrtka až do 20. září se budou rozesílat unikátní přístupové kódy s odkazem na nákup společně s přiděleným časovým oknem. Takže moc vám držím palce, ať ten los je vám příznivý a my si teď od Oasis pustíme skladbu Roll With It.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Po titulu nejdražšího DJ světa má Calvin Harris zápis do Guinnessovky díky únorovému hraní v São Paulo. Na této jednorázové akci v Brazílii ho sledovalo 1,6 milionu certifikovaných posluchačů, návštěvníků a diváků. Gratulujeme a posíláme klíčenku. Harry Styles v sobotu překvapil fanoušky a milovníky kávy v centru Londýna tím, že financoval nákup nápojů zdarma pro všechny návštěvníky nezávislého prodejce kávy Caffeine. Akce se konala ve dvou kavárnách této značky v centru Londýna a majitel prozradil, že Live Nation si podniky vybral poté,

Dámy a pánové, skupina Monkey Business oznámila, že má dotočenou, hotovou, novou desku, která vyjde co nevidět. Bude se jmenovat Jiný svět není k dispozici. A jednak podle titulu, ale jednak taky podle názvů jednotlivých songů, protože tam bude například song nazvaný Jdem chlastat, anebo song nazvaný Ať mé moudí nezabloudí, to mě hodně pobavilo, se bude jednat opět o desku naspívanou v češtině. A podle toho, koho Roman Holý označil ve svém instagramovém příspěvku, tak tam bude několik hostů, například Midi Lidi, anebo Martin Pošta. My si od Monkey Business nyní pustíme skladbu staršího data, jmenuje se Intercooler.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pátrání po třech Češích, kteří se pohřešují po nehodě lodi v Norsku, nadále pokračuje. Dosud bylo nalezeno tělo jednoho ze čtyř členů posádky. Japonsko dnes zasáhl tajfun, který přinesl vydatný déšť. Kvůli povodním byl vyhlášen nejvyšší stupeň nebezpečí a bylo evakuováno přes milion lidí. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višínský. Španělský kouč místo nich povolal nováčky. Defenzivního univerzála z Belgie Ondřeje Krychfalušiho a mladoboleslavského křídelníka Martina Šuberta. Na začátku týdne se v Česku ochlazuje, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia, dnes je 16 a v noci se objeví přízemní mrazíky. Víkend může přinést babí léto s jasnou oblohou a teplotami kolem 22 stupňů. To byly zprávy ve 12 hodin, hezké poledne. Vám při poslechu Rádia Express FM přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Skupina KG Elephant touto skladbou Beaches in Tennessee otvírá novou kapitolu svojí kariéry. Do studia se pánové zavřeli bezprostředně po předskakování Oasis v loňském roce. Brzo bychom se měli dočkat desky. No a v této skladbě Beaches in Tennessee zpěvák Matt Schultz zpracovává extrémně traumatický zážitek, kdy byl zatčen v hotelu ozbrojen. A byl ozbrojen proto, u soudu se zjistilo, u toho následného soudu, protože měl vinou vedlejších účinků léků na jeho psychické problémy, takové jako psychotické představy, a tak došlo k tady tomu a našel odvahu, aby zpracoval to téma v této písni. Tak brzo se dočkáme nové desky, můžeme se těšit, bude následovat v příštím roce z kraje roku, myslím, taky turné po Evropě, které bohužel vynechá Prahu, pokud vím. Já se na to teďka jdu ještě radši podívat a řeknu vám, kde budou Cage the Elephant nejblíž naší České republice.
1: Express FM. Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are razz talking out my ass. Boy, you ain't shit but a bitch with a bag.

0: respect, my nigga. I pray for you, my dog. You been through a lot of shit, my boy. I know God gonna bless you. Just keep your head on straight. Stay out the bullshit.
1: Tak po Lil Darkovi ještě jednou informace ke Cage the Elephant. Skutečně na tom turné, které začne v únoru příštího roku a projede Evropu, chybí Česká republika. Takže pokud rádi spojujete návštěvu koncertu třeba s nějakým výletem do zahraničí, tak 8. února budou hrát v Berlíně a 9. února na ně můžete vyrazit do krásného polského Krakova. Tak si pustíme Rose Grey, Clap to Your Arms.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Kdo pak dneska slaví svátek? No jsou to Matoušové, takže Matoušům všechno nejlepší od nás, od týmu Express FM samozřejmě. Za malou chvíli si poslechneme, jaký song je v našem vysílání aktuálně ten nejhranější, ten, co slyšíte z našeho éteru nejčastěji, a pustíme si taky třeba Imagine Dragons a nebo Gufrau.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly @agrodabaky.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
11: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
14: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hormann.cz.
13: Herman. Jistota na celý život.
15: Music First.
16: Express FM.
15: Nejhranější song na Express.
16: Express FM.

Říkala jsem, že si budeme hrát Gufrau. Tahle trojice fungovala celý uplynulý rok koncertně, spíš jako čtveřice, s Viktorem Kalem dohromady. A kluci spolu natočili celou desku Boyband, která vyšla u Silvestra. Na Silvestra bylo jen otázkou času, kdy se jejich cesty zase vydají separátními směry. No a k tomu dojde, ale ještě předtím Gufrau s Viktorem Kalem odehrají poslední velký koncert a ten koncert byl oznámen před pár hodinami. Odehraje se 3. prosince v pražském klubu Sasazu. Vstupenky jsou v prodeji a už je 70% fuč. Takže pokud chcete zažít poslední společný regulární vystoupení Gufrau plus Viktor Kal a ještě samozřejmě hosté další, tak neváhejte. My si teď pustíme takovou ukázku, jak budou Gufrau bez Viktora Kala fungovat dál a bude to skladba, kterou dali dohromady s Marie April, jmenuje se Nechci.

0: Tahle báječná skladba Give Life Back to Music otvírá legendární album Random Access Memories od Daft Punk z roku 2013. No a hostuje tam legendární kytarista Nile Rodgers. Za malou chvíli tu máme Ritten a Kahlo a pustíme si taky belgickou skupinu Baltazar.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Trenýrkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
13: Express FM.
14: Hudba. Na prvním místě.
15: Time to make the club go up.

0: Hráli nám belgičtí Baltazar, kteří mají dva frontmeny, dva songwritery. Ten, který vždy píše tu skladbu, tak taky má ten hlavní hlas té skladby a ten druhý mu dělá ten doprovodný vokál. Tohle byl zrovna Jinte Depres. No, když Baltazar pauzírují, když si dávají odpočinek, nepracují na desce, nekoncertují, tak se ti dva frontmeni věnují svým solovým projektům. Martin de Voldere má Warhouse, Jinte Depres má svůj projekt J. Bernard. A oba dva ty projekty se v brzkých, blízkých měsících představí koncertně v České republice. Jako první přijede J. Bernard, 16. ledna vystoupí na pražské lodi Cargo Gallery a v březnu 17. zase bude pro změnu koncert projektu Warhouse v prostoru Archa Plus. My si teď poslechneme Mr. Props a jeho Waves a potom na vás bude krátce mluvit Bára ve své rubrice Trendy.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Express.
1: Možná i u vás doma a ve škole jste s novým školním rokem museli otevřít téma umělá inteligence. Její používání, zneužívání, otázky bezpečnosti a taky nutnosti ověřovat informace, které nám AI předkládá. Jak na tom české děti s používáním umělé inteligence jsou? Nový výzkum nadace O2 mezi 17 českými dětmi ukazuje, že 60% dětí ve věku 12 až 15 let používá umělou inteligenci a 76% dětí důvěřuje informacím, které jim AI poskytne. Řada z nich přitom nemá potřebu získané odpovědi nijak dále ověřovat. No a právě takzvané halucinace jsou jedna z hrozeb AI. Když totiž umělá inteligence neví, no tak si domyslí, vymyslí, přibarví. Google jeho AI Overview doporučila denně jíst jeden kámen nebo těhotným kouřit 2 až 3 cigarety. Výstupy AI je proto nutné vždy ověřovat. S používáním umělé inteligence bez obezřetnosti hrozí i další potíže. Jak umělá inteligence změnila internetové podvody? A nebo jak vytváří falešný pocit blízkosti s chatbotem? Tato a další zajímavá témata najdete na webu Bezpečně v síti CZ od nadace O2. Najdete tam nejrůznější tipy, podcasty i kvízy k tématu. Základní tipy jsou ale jasné. Ověřovat, ověřovat, ověřovat. Ke každé důležité informaci od AI si najdete druhý lidský zdroj. Nevkládejte do AI osobní údaje, hesla ani citlivé firemní informace, hlavně ne do bezplatných verzí. Vypněte trénování na vašich datech. Většina známých nástrojů to umožňuje v nastavení. Berte fotky a nahrávky s rezervou. Pokud vám známý hlas po telefonu říká, ať někam pošlete peníze, zavěste a zavolejte zpět na číslo, které znáte. Domluvte si s rodinou kontrolní otázku. Mluvte o AI podvodech s celou rodinou. Děti i seniori by měli

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje možná opatření ohledně alkoholu se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině, ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Americký prezident Donald Trump včera v telefonátu naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zastavil útoky na ruské rafinérie. Prý zhoršují nedostatek nafty, píší Financial Times. Fotbalový útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu skóroval v každém z uplynulých 4 bundesligových kol. Naposledy jeho fazónu odneslo Lipsko. Český forward pomohl k výhře 2-0 a patří mezi nejlepší bundesligové kanonýry sezóny. Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den vystoupají maximálně k 16 stupňům Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky. Víkend ovšem přinese babí léto s jasnou oblohou a teplotami kolem 22 stupňů. Bylo 13 hodin, ze studia Rádia Express FM vás u odpoledního vysílání zdraví Veronika Kolušková. Krásné pondělí.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Včera jsem se vypravila do Trutnova, a to do prostoru krásné nové galerie, která tam byla otevřena v roce 2023. Ta galerie se jmenuje EPO 1 a sílí v turbínové hale s vysokými stropy v industriálním prostoru bývalé elektrárny, který tam byl přebudován, a je tam tahle ta krásná velká galerie současného umění, kde aktuálně má výstavu Vladimír 518, kterého znáte jako rapera ze skupiny PSA, a ta výstava se jmenuje Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí. Výstava potrvá do 4. října. Já vám strašně doporučuju, když třeba pojedete do Krkonoš, se v téhle galerii zastavit, ale zastavit se tam hlavně na téhle výstavě, protože je to výstava, kterou inspirovaly památníky. Takové ty malé knížky, malé sešity, do kterých nám rodiče, kamarádi, blízcí zapisovali taková ta životní moudra. Kreslili nám tam obrázky i kamarádi a předávali nám prostě to nejdůležitější, co nám chtěli sdělit. A Vladimír 518 se tím samozřejmě inspiroval a udělal takový svědectví o neustálý přítomnosti a připomínání třeba jako konce života, ale taky svědectví o tom, jak se vlastně na základě těch památníčků proměňuje naše společnost, naše hodnoty, třeba od 19. století až do dneška, jak se proměňuje písmo, který samozřejmě degraduje v průběhu let, jak se proměňuje schopnost třeba kreslit a co lidi považují za hezký ke stvárnění, co nikoliv. No prostě má to strašně široký téma a Vladimír 518 se nechal inspirovat a vytvořil opravdu takový, jako mnohdy i velkoformátový, krásný obrazy, který samplujou jednak ty malůvky těch dětí nebo dospělých, taky ty samotné hesla, které jsou zapsané v těch památníčkách, a tak jako různě uvažuje na téma těch sdělení, která našel v těch památníčkách. A samozřejmě je tam taky spousta památníků vystavených, je jich tam strašně moc, je tam celá jedna místnost plná památníčků, které jsou chronologicky seřazený, a vy si můžete prohlédnout ty ilustrace a to psaní. Takže moc doporučuju výstava Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí. K vidění je ještě 14 dnů, tak to neprošvihněte.

0: To byla skupina Slow Pulp a jejich Better Man. O víkendu jsem, co se týká kulturní náplně, nejen navštívila výstavu v Trutnově, ale taky jsem viděla film z 80. let, který se aktuálně promítá v českých kinech v rámci takových ozvěn letní filmové školy v Uherském Hradišti, a je to film polského režiséra Krzysztofa Kieślowskiego, krátký film o lásce. Za chvilku vám o něm řeknu víc, moc se mi líbil.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Dny Marianne v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jizk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hermann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Hudba na prvním místě.

0: Hrali nám Foo Fighters svůj song Everlong. Slíbila jsem takovou pozvánku zvláštní do kina. Už pátým dnem můžete v českých kinosálech vidět takovou polskou perlu z roku 1988. Je to film Krzysztofa Kieślowského, který se jmenuje Krátký film o lásce, který vznikl jako kinoverze jednoho z dílů jeho série Dekalog. Série, kterou natočil na sklonku 80. let pro televizi na motivy desatera božích přikázání. A tento film, krátký film o lásce, získal mnoho cen na světových festivalech. Je to film jemně ponurý, je to film o tělesné touze, o platonické lásce. Hlavním hrdinou je 19letý kluk Tomek, který sleduje dalekohledem v protějším okně svého paneláku třicátnici Magdu, do které se bezhlavě zamiluje. Ta Magda nemá nouzi o nápadníky, ale vlastně v životě jí chybí skutečná láska a cit. Jak to všechno dopadne, to už uvidíte sami. V jedné z hlavních rolí Olaf Lubačenko, tehdy 20letý mladík, který 10 let poté v roce 98 natočil český film Je třeba zabít Sekala, kde hrál jednu z hlavních rolí. Takže moc doporučuji krátký film o lásce. Pokud máte rádi takové pomalé psychologické filmy s dost velkým poselstvím silným. Hrát nám budou teď College a Electronic Youth dohromady a je to song, který se jmenuje A Real Hero.
1: Express FM.

Poslouchali jsme skladbu od skupiny The National a to se mi velmi hodí, protože National znamená národní a český národní tenisový tým o víkendu v O2 aréně v Praze porazil americký národní tým v Davis Cupu 3-2 a to znamená, že se čeští tenisté 24. až 29. listopadu vypraví do Boloni, kde se bude hrát finále Davis Cupu a účast už mají kromě Česka zajištěnu také Rakušani, Italové a taky jeho Korejci. Teď nám na Expressu zahraje Chumbawamba.

0: Od zítřka bude cestující vozit Funglnová lanevka na pražský Petřín. Za její design je zodpovědná designérka Anna Marešová se svým týmem. Celý ten petřínský svah se musel zafixovat mraky betonu, aby půda pod tou lanovkou nevyjížděla, neujížděla tedy, a teď může pršet sebe víc a zkrátka ten svah neujede, takže se lidé mohou cítit naprosto bezpečně v lanovce. Lanovka bude zatím jezdit s řidičem, ale zhruba po půl roce by měla začít být bezobslužná, čili bez řidiče. Nahoře jenom bude stát kontrola na té horní stanici. No a v blízkých letech do roku 2030 by také ta lanovka konečně mohla být bezbariérová. Co se týká vstupného, jízdného, tak pokud máte lítačku, pokud máte měsíční kupon na pražskou dopravu, tak samozřejmě jedete zadarmo. A pokud máte 24-hodinovou nebo 72-hodinovou jízdenku pro Prahu, tak také jedete zdarma. A ta jednotná jízda stojí jinak 100 korun a v aplikaci lítačka 90 korun. Tak to ještě k tomu jízdnému. Za malou chvíli tu máme Lato, Razor Light a taky třeba Ašniko. Zdraví vás Veronika a přeju vám krásné pondělní odpoledne. Ne.
1: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Music. First. Express FM. Tohle je Express FM.

Nad jihomoravskými Vinicemi se občas v noci mihne velký stín. Jeho křídla mají rozpětí téměř půl metru, přesto je zcela tichý a také nebezpečně rychlý. Je to největší netopír na světě. Netopír obrovský, největší netopír tedy, pardon, který žije v Evropě. Na české území zavítá jen výjimečně. Nejčastěji se objevuje na Pyrenejském poloostrově, taky na Balkáně a v Turecku. A je výjimečný také tím, že dokáže za letu ulovit ptáka v letu, Jiní netopíři se běžně živí například hmyzem. Ne, tento netopír obrovský s rozpětím půl metru. A čeští vědci, poprvé se jim podařilo v minulém týdnu právě odchytit toho největšího evropského netopíra na našem území. Dál se budeme hrát až Niko, jak už jsem slíbila. Bude to skladba nazvaná Worms a do konce hodiny ještě uslyšíme Avalanches dohromady s Jamiem XX.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Českou republiku navštíví příští týden ministerská předsedkyně Itálie Giorgia Meloniová. Se svým českým protějškem Andrejem Babišem podepíší dohodu posilující spolupráci obou zemí v několika oblastech. Nedělní volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko vyhrála krajně pravicová strana AfD. V Berlíně zvítězila krajně levicová strana Levice. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů v Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin středoevropského času. Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den vystoupají maximálně k 16 stupňům Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky. Víkend ovšem přinese babí léto s jasnou oblohou a teplotami kolem 22 stupňů. To byly zprávy ve 14 hodin od mikrofonu Rádia Express FM. Vás dál zdraví Veronika Kloušková, přeju vám krásné pondělí.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byl Sombr na Express FM. Já jsem Veronika, přeju vám hezké odpoledne. Máme 14.10. Za malou chvíli se podíváme na to, jestli se ještě o tomto víkendu budou konat nějaké hudební festivaly venku a také jaké koncerty byste mohli navštívit.

0: Tak prosím vás, žádné hudební festivaly už o tomto víkendu neproběhnou, kromě takové akce, kterou bychom mohli považovat za hudební festival, a je to finálová oslava 25. narozenin pražského holešovického klubu Cross, na kterou přijede zahrát před klub Cross DubFX, ale hrát se tam bude na třech stagech celý den. Ale našla jsem další pražský festival, který ovšem není hudební. Je to festival Lustr, není to festival osvětlení, ale je to festival komiksů a ilustrací. Jehož již 13. ročník proběhne v Holešovické tržnici od čtvrtka až do 30. září. Ten hlavní program bude probíhat v hale 17, ale je to pestrý, přepestrý festival, tak se podívejte na podrobný program na webové stránky festivalu lustrfestival.cz. Co si dáme dál z muziky? Mám tu nachystané Megan Thee Stallion, Royal Otis a taky slovenskou Adélu.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě nepotrhnu.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
7: O2. Více ze života.
8: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
9: Spěchejte na www.webglobe.cz.
10: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
11: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
12: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské Náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
13: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
14: Stěhování Krbec všechno zařídí.
13: Stěhovanikrbec.cz.
14: Stěhovací a vyklízecí služby.
15: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Express. Music first.

Tak jsem tu pro vás vypsala koncerty, které proběhnou tento týden napříč celým Českem. Jsou to moje tipy, takže takový jako výběr. Tento čtvrtek pražský Karlínský přístav, tam vystoupí Léto s Monikou, jednočlenný úžasný projekt, moc doporučuji tenhle koncert. V pátek ve Strakonicích v prostoru 1415 bude mít koncert Ventolin a spolu s ním tam bude taky DJka, producentka Johuš Matuš. V pátek v Jablonci nad Nisou v klubu Na rampě vystoupí skupina Lanugo, no a v pražské Meat Factory pokřtí Posthudba svojí funglnovou akustickou desku a zároveň také zpěvník, který k ní vyšel. Sobota. V sobotu v pražském klubu Roxy legenda, DJská legenda DJ Andy C. A v sobotu taktéž v brněnském klubu Alterna pro změnu rock, a to kapela The Atavists. Zvala jsem na Lanugo do Jablonce nad Nisou, tak si od nich pustíme píseň věnovanou měsíci, který tu máme, co by dub, a je to říjen. A mimochodem ve středu ve 2 hodiny ráno už nám začíná podzim, přátelé. Express FM.

0: Tak to byla 22letá slovenská provokatérka Adéla. Mimochodem, mě je moc sympatické, že si v tom svém mononymu Adéla nechala to dlouhé E, tu čárku nad E, když už je dnes takovou jako světovou globální megahvězdou. Také se velké popularitě těšíte její růžové vlasy. Je to velký trend letošního podzimu. Pokud chcete mít vlasy v barvě jako Adéla, tak stačí, když přijdete za kadeřínkem a řeknete prostě Adéla Pink, a to je přesně ten odstín, který má ona. Dál nám budou hrát Bulou, Tame Impala nebo Josh Baker.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Lípkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali.
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Trenýrkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
15: No to není možný.
14: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Po titulu nejdražšího DJ světa má Calvin Harris zápis do Guinnessovky díky únorovému hraní v São Paulo. Na této jednorázové akci v Brazílii ho sledovalo 1,6 milionu certifikovaných posluchačů, návštěvníků a diváků. Gratulujeme a posíláme klíčenku. Harry Styles v sobotu překvapil fanoušky a milovníky kávy v centru Londýna tím, že financoval nákup nápojů zdarma pro všechny návštěvníky nezávislého prodejce kávy Caffeine. Akce se konala ve dvou kavárnách této značky v centru Londýna a majitel prozradil, že Live Nation si podniky vybral poté, co Harry poznamenal, že je to jedna ze Stylesových nejoblíbenějších kaváren v hlavním městě. Harry Styles předem zaplatil průměrný sobotní výdělek obou kaváren, personál ráno v den akce umístil plakáty do výloh obchodů a na každý podávaný šálek nalepil oficiální samolepky z turné Together Together a hrála hudba Hádejte koho. Rodiče stále používají Spotify pro svoje děti, aby jim mohli pouštět oblíbený dětský songy. Bohužel se to propisovalo do algoritmu, co jim později nabízel další hudbu. A taky do výročního zúčtování Wrapped. Nyní už je k dispozici funkce, která dětský playlist víme z této statistiky.
0: Express FM.

jak já říkám, molitan, anebo ústřední topení, čuchněte se k té houbě a taky nezbírejte staré houby, ale ty mladé. Já třeba dneska budu dělat zrovna bramboračku, doufám, že to dobře dopadne, že neskončím otravou, snad ne. Našla jsem hlavně babky, tak tam myslím, že se nemůžu snad splést. To je ode mě už úplně vše pro dnešní den. Milí posluchači, užijte si následující vysílání Rádia Express FM. Za chvíli už jsou tu pánové Michal a Petr a jejich Express Drive. No a já vám na rozloučenou pouštím ještě London Grammar a taky Overpass. Mějte se nádherně. Zítra ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na valné shromáždění OSN do New Yorku odletěl v neděli prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka, každý ale jiným letadlem. Možnost se potkat by přesto měli mít nejpozději v americké metropoli, kde bydlí ve stejném hotelu. Oba politiky čeká v Americe mimo jiné vyjednávání o podpoře české kandidatury do Rady bezpečnosti OSN. Vůdce autonomní Čečenské republiky v Ruské federaci a blízký spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina Ramzan Kadyrov byl znovu zvolen v regionálních volbách. Po sečtení všech hlasovacích lístků o tom informovala ruská média s odvoláním na ústřední volební komisi. Jeho konkurenti ani nevedli předvolební kampaň. Trenér Luis de la Fuente povede španělské fotbalisty, se kterými ovládl mistrovství Evropy i světa až do roku 2032. Svaz dnes informoval o tom, že s 65-letým koučem prodloužil smlouvu. Dnes odpoledne máme proměnlivou převážně velkou oblačnost, místy se vyskytnou přehánky, na severu a severovýchodě četnější a v jeho západní polovině Čech budou přehánky jen ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy 19, na horách kolem 6, na Šumavě kolem 10. Na Express FM právě startuje odpolední drive a až do 19. hodiny tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jo, 33 desítka, na kterou vzpomíná Jamie T. To byl telefon, na kterém jste nemohli poslouchat rádio. Jsme rádi, že máte už novější modely a že nás posloucháte třeba právě přes telefon, počítač a nebo třeba vaše autorádio nebo přijímač samozřejmě ve vaší kanceláři či domácnosti. Ať tak či tak, jsme rádi, že jste s námi a dneska začíná už opravdu na nějakou dobu poslední prodloužený Express Drive. Dobré odpoledne, Petře.
1: Dobré odpoledne, drazí posluchači, dobré odpoledne. Michal, jenom tě upozorním, že 30. rádio měla novější verze.
0: Jo.
1: Ano, a takže třeba někteří z vás nás teďko poslouchají.
0: Jako taková ta reinkarnovaná, myslíš?
1: Z roku 2017.
0: Jo, tak to jo, tak já myslím, že Jamie T zpívá prostě o tý klasický, starý, dobrý 33 desíce.
1: Ale ať zpívá, co zpívá, nám se to líbí, doufejme, že i vám, a myslím si, že podobných songů v dnešní 4hodinovce bude habakuk, takže si odpolední drive s námi užijete.
0: Za námi je víkend, jak jsi ho prožil, milý kolego?
1: Já jsem ho prožil vlastně hezky, tak jak se dá prožít v přírodě, tak jak se dá nostalgicky prožít v přírodě, protože samozřejmě léto už je asi definitivně pryč, počasí už je takový jako skoro na mikinu, ale i tak furt je to paráda a doufejme, že do zimy je ještě daleko.
0: No, tak doufejme. Co není rozhodně daleko, to je další slibovaná skvělá hudba. Rimidy, Garbage nebo Jungle tady budou s námi.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
6: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School. Dnešní Old School je narozeninový a narozeniny dneska slaví chlapík jménem William John Paul Gallagher.
1: Ano, známý to bouřlivák a zpěvák kapely Oasis, která se opět vrací na koncertní pódia, respektive příští rok se vrátí. No a co se týká Liama, tak ku podivu se v mládí o hudbu příliš nezajímal. A v podstatě až v pozdní pubertě propadl Beatles, The Who, The Kings a samozřejmě Stone Roses. No a nejvíc propadu Johnu Lennonovi a pro něj se stal téměř kultovní postavu. Konec konců má taky syna Lennona, že?
2: Jo, to ani nevím, já vím, že má jenom Gina, který zpívá ve Villanelle.
1: Ano, jeho syn se jmenuje Lennon. No a co se týká Oasis, tak ty se původně vlastně ani nejmenovali Oasis, ty byli The Rain a když právě Liam napochodoval do kapely, tak přišel rovnou s názvem Oasis a to už se potom, pak už se začaly dít věci.
2: No, samozřejmě o tom, jak ta kapela fungovala a nefungovala a že k tomu rozpadu, ke kterému došlo až v roce 2009, měli namířeno víceméně od začátku, protože se s bratrem hádali před ostatními spoluhráči, tak o tom už byly popsány stohy papíru, jak ty si správně poznamenal. Důležité je, že se vrátili se loni triumfálním velkým světovým tour a na něj navážou příští rok triumfálním velkým světovým tour.
1: No a pokud znáte Liama z koncertních pódií, tak víte, že je pro něj typické zpívání s rukama za zády a hlavou zakloněnou k mikrofonu. Není to jenom póza, Liam to vysvětlil, takže mu takový postoj pomáhá dostat ze zpěvu potřebnou energii a jakmile dá ty ruce za záda, tak bere vystoupení skoro jako souboj. No, je také velkým fanouškem Manchester City a při návratových koncertech Oasis Manchesteru dokonce Liam věnoval jednu skladbu trenérovi Pepu Guardiolovi a to už jsme samozřejmě zase malinko jinde. Uvidíme, co se bude dít příští rok na jejich 27.
2: Celkem jistě tam zazní i tahle ta píseň, kterou vlastně Liamovi posíláme jako takové přání k narozeninám. Live Forever.

0: Tolik Miley, která v listopadu oslaví 34. narozeniny. Poslouchali jste ukázku z její nové tvorby.
1: Z nové desky, která vyšla v pátek, jmenuje se stejně jako tenhle single Bass Persuades. No a já mám pro tebe tady jeden velký český úspěch.
0: No jsem s ním.
1: Představ si, že minulý týden bylo mistrovství Evropy řidičů tramvají ve Varšavě. A víš, kdo vyhrál?
0: My.
1: Ano, Češi, respektive pražská tramvajačka Vendula Tmejová a pražský tramvaják Zdeněk Richtář v konkurenci 25 dalších týmů z celé Evropy a jednoho z Austrálie poměřili síly například v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy a pomyslnou třešničkou na dortu je disciplína tramvajový bowling, kdy narazíš tramvají do obřího míče a ten následně skazuje kuželky, no a v tom ve všech těch disciplínách byli naši nejlepší.
0: Co, kdo by to řekl, mistr světa tramvajáků?
1: No, takže až někdy pojedete tramvají a cukne to s vámi, tak si představujte, že tam byla velká koule před tím a že skazujete kuželky a možná to schodí vás.
0: No, spíš si představujte, že právě ten řidičtí tramvaj trénuje na nadcházející mistrovství, aby byl dobrý. Takže tramvaj při jízdě se držte.
1: Ano, tramvaj jim zdar. Express. Express FM. Frank. Head shot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Faded.

0: shot. Drinking. Sit down. Drinking. Stand up. Drinking. Pass out. Drinking. Wake up. Drinking. Fade it. Drinking. Fade it.
1: Jak jsme na tom s tou likvidací? Mám ho v kufru, ale nevím kam s ním, šéfe. Je moc velký. Žádný problém, slyšel jsem o jedné stanici, co teď rozdává přesně to, co potřebujeme. A nelakuješ mě? Vůbec. Na Expressu se soutěží o štěpkovač dřeva za skoro 20 klacků.
2: Konečně se zbavíme těch větví ze zahrady.
1: Jasně, že větví. O čem jiným bychom mluvili, ty dřeváku?
3: Tento týden soutěžíme mezi 16. a 19. hodinou o benzínový štěpkovač dřeva Gamul HC100.
1: Poslouchejte a můžete vyhrát.
4: Odpolední drive
5: na Expressu.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, EcoRaster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. EcoRaster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
8: Prague Sounds, the festival.
9: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
10: Začalo samočištění a vysoušení.
9: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
11: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
12: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
16: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
15: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
17: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
18: Mami!
17: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
18: Vystřihovali jsme slena.
17: Vystřihovali?
18: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
19: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
20: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
21: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express.
4: Music first.
5: Express FM.

0: Palo Habera zpíval ve svém hitu Severanka.
1: Je ze severu holka, jo?
0: No jasně, Toulo je ze Švédska a je taky Drunken Horny, tak kdybyste ji třeba někde potkali po vystoupení, tak pozor na to.
1: Přesně tak, nebo vás holka spálí. Člověka při cestách za volantem napadne mnohé a všímá si různých věcí a i možná

0: znak uprostřed kufru tuhle možnost jednoduše nenabízí. Hmm. Takže je tam jasná vyšší čitelnost a některé značky s tímto pracují už dlouho. Třeba Porsche používá na zádi výrazný nápis celé dekády, Lexus zase ponochává klasické logo vepředu, zatímco vzadu čím dál častěji používá název značky. Jaguar chce u svého nového designového světu sázet především právě na textové označení. K tomu se přidala i Škoda, ale ne všechny automobilky jdou tímto směrem. Některé tradiční značky jsou zdrženlivé. Mercedes se své trojicí P hvězdy nevzdává. U BMW by navíc nahrazení kulatého znaku třemi písmeny mohlo mnoho smyslu nedávalo, prostě by to bylo úplně stejný. Audi zase zůstává u čtyř kruhů, alespoň u evropských modelů. No ale důležitou roli hraje i to samotné písmo, kterým je to logo napsáno. Automobilky dnes řeší typografii skoro stejně pečlivě jako tvar světlometů nebo kol nebo jiných částí auta a font se stává součástí identity značky. Mazda a Lexus používají spíš jednoduché a čisté písmo, zatímco třeba DS Automobiles naopak sází na výrazný extravagantní styl. No a ještě je tu jeden praktický důvod. Dnešní auta si jsou kvůli aerodynamice a minimalistickému designu často podobnější než dřív. Navíc přibíhá nových značek, hlavně z Číny a velký nápis na zádi, tak řidiči okamžitě řekne, co jede před ním.
1: No, tak uvidíme, no. Je pravda, že už i já, který jsem se vždycky pyšnil tím, že tak nějak poznám všechno, tak teďka vždycky říkám, co je tohleto za nějakou čínskou automobilku? No a už je to složitější.
0: Obzvlášť ty čínský automobilky to vypisují, protože ty značky dneska, pokud nejsou zavedený, asi bychom si nezvykali dlouho. Přece jenom i u naší Maroboleslavské automobilky došlo úplnímu jakoby redesignu i toho loga stávajícího, že jo, v minulosti. Prostě tenhle ten svět se mění a automobilky chtějí, aby bylo jasně patrný, co je
1: s kým máš tu čest.
0: Ano. Express. Express Drive.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek,

tisíce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo a taky teče odpad. Ráno jsem křičel na mraky, mail mi nešel poslat. Dřív se

seču trávu, pořu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkoče, mám svůj

0: rychlý přehled zpráv.
1: Výstavba modré linky metra D v Praze se pomalu posouvá do další fáze. Dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení pro stanici Libuš. Nová trasa propojující náměstí Míru s Písnicí má ulevit přetížené dopravy na jihu hlavního města, přičemž zprovoznění prvního úseku se předpokládá v roce 2032. Francie se snaží přesvědčit unijní země, aby zrušili sankce na rusko-uzbeckého oligarchu Ališera Usmanova v rámci dohody o propuštění několika francouzských občanů z Ázerbajdžánu. Paříž přitom použila stejnou taktiku jako někdejší maďarský premiér Viktor Orbán, tedy veto, které blokuje prodloužení sankcí obecně. Den pravdy je tady, české volejbalisty čeká v Turíně osmifinále evropského šampionátu, v němž vyzvou nejlepší tým skupiny C Belgii. Utkání začalo v 16:00 a Sport.cz vám z něj nabídne podrobnou online reportáž. V noci bude oblačno a severovýchodní polovině území místy přehánky, během noci budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší teploty 9 až 4 stupňů, na horách kolem 5. Posloucháte Express FM, kde do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive a společnost s vámi nadále budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Sophie Tucker, jejich společný single Manhattan už je za námi, 16:10. Zdraví vás Petr a Michal, už teď jsme oficiálně v Express Drive, tedy v naší tříhodinovce, dali jsme se takový warm-up, protože Míša má dneska ještě dovolenou, ale zítra už se vše vrátí, aspoň na chvíli, do zajetých kolejí. A my tady taky tento týden máme hned dvě soutěže, a to dvě sběrné soutěže, které vám přinesou hodnotné ceny. No a tou první soutěží je, řekl bych, už tradiční soutěžní klání se značkou Gamul, respektive Lumak.
1: Ano, ano, už je to tu zase. Všichni, kteří mají chaty, mají různé hobby, a to, co se týká zahradnictví, nebo tak, by měli spozornit, protože teď tu máme další pecku. My jsme tu minule, nebo minulá soutěž s Lumagem byla o štípačku, a teď tu máme štěpkovač. A to pozor, štěpkovač, který za normálních okolností stojí nějakých 28 000 DPH, teď je na e-shopu za akční cenu, za 18 000, no a jeden tenhle ten exemplář může být jednoho z vás, a vlastně pravidla jsou jednoduchá.
0: Nepředstavujte si hlavně nějaký jako takový ten hobby štěpkovač pro nazdárky, jo? Že to jako tam dáte větvičku, ona se vám zasekne. Tohle to je benzínový štěpkovač Gamul HC100. Má čtyřtaktní benzínový jednoválec o výkonu přes 4 kW. 3600 otáček a můžete tam taky narvat zhruba 8 cm větev, jo? Takže to není jen tak jako jen tak něco.
1: Ano, ale hlavně tuhle tu věc třeba já osobně bych strašně ocenil, protože HC100 je ideální ke kompostování, mulčování zahradního a dřevního odpadu, a tu dřevní štěpku, která vám z ní potom vyjde, můžete využít i k topení nebo k mulčování dřevin, ale taky do kompostu. Takže v podstatě vy si všecko na té chatě zrecyklujete a ještě to použijete díky HC100.
0: My vám budeme každý den až do pátku dávat jednu otázku. Když se zúčastníte pětkrát, máte pětinásobnou šanci na to si tady toho fešáka odvést. No a dneska máme pro vás úplně jednoduchou soutěžní otázku. Stačí, když se podíváte na lumak.cz a odpovíte na ni.
1: Přesně tak. Otázka zní,
0: jak se jmenuje zelená produktová řada strojů Lumak, určená pro hobby a farmářské použití.
1: Ano, ano, ano, ano, a Michal už říkal, že nápověda je vám jasná.
0: Ano, no a kam směřovat odpovědi, tak to je naše e-mailová adresa drive@expressfm.cz.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v pole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
12: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Roztylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Roztyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
13: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo GoOut.
15: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
17: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Music. First.
19: Express FM.

0: Už 16. října se dočkají všichni fanoušci kapely Fontaine's DC, protože kapela vydá 5. studiový album a že by to nemuselo dopadnout špatně, o tom svědčí i doznívající single, anebo taky fakt, že desku produkoval James Ford.
1: Uvidíme a uslyšíme již brzy a taky potom relativně hned potom naživo v Praze a jinde v Evropě. No, říká se, že rodina je základ státu a mě docela překvapilo, jaká rodinná pouta jsou mezi různými celebritami. Věděl jsi třeba, že teta Sabriny Carpenter je hlasem Barta Simpsona v originále?
0: Teta Sabriny Carpenter. Hmm. Hele, takhle, já moc ani neznám Sabrinu Carpenter.
1: No,
0: jo.
1: A Nancy Cartwright, možná to jméno znáš, to je právě hlas Barta Simpsona. Zatímco u nás tedy Marge Simpson mluví Jiří Lábus, tak naopak v americké, nebo v té originální verzi má zase Bart dabérku a ne mužského dabéra. No a je to teta teda Sabriny Carpenter. Mark Ronson je zeťák Meryl Streep.
0: To je fakt, jo. No, to se dobře oženil.
1: On si vzal její dceru Grace Gummer v roce 2021. Takže to. No, to, že Elton John je Eminemův parťák, nebo takový ten, jak se tomu říká, sponzor v anonymních alkoholicích, to už tady taky bylo řečeno, teda není to úplně příbuzenství, ale je to takový hezký přátelství na to, že se vlastně neměli docela rádi, že jo?
0: A na to, že je dal chlas dohromady.
1: A Eminem o něm říkal ošklivý věci, jako, že to, že bůzna a tak. No, tak se nakonec kamarádili. No, další, myslím, že celkem známý fakt je, že Michael Jackson byl vlastně zeťákem Elvise Presleyho, když teda jako posmrtně. No a vlastně teď jsou posmrtně Michael i Liza Marie Presley, takže to už je vlastně hodně velká minulost. Ale to mě taky zaujalo, že David Bowie randil s mámou Slashe z Guns N' Roses.
0: Já myslím, že David Bowie randil s nejednou mámou.
1: To je pravda. A osmiletý Slashe prý dokonce jednou načapal, tady hezky píšou, nepříliš oblečené.
0: Jo, prichytěný při životě.
1: No a další zajímavá věc je taky ta, že Patti Smith chvilku byla tchyně McWhite z White Stripes. No, ona si vzala jejího syna Jacksona v roce 2009, ale v roce 2013 už se rozvedli. Mimochodem, ten obřad tenkrát probíhal na zahradě u Jacka Whitea a Jack White je oddával její bývalý manžel. Takže tam je vidět, že byli pořád kámoši.
0: Přesně.
1: No, no a my si teď dáme teda zeťáka Meryl Streep a společně s ním Likely.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Hned několik nehod komplikuje situaci v našem hlavním městě, konkrétně v ulici K Horkám, v ulici Modřanská nebo v ulici Novovysočanská. Na další nehody pak narazíte například na silnici 10 ve Velkých Hamrech v okrese Jablonec nad Nisou, na silnici 425 u obce Starovičky v okrese Břeclav, tam se tvoří kolona, která má aktuálně asi kolem 700 metrů. Na nehody narazíte i v ulici Průmyslová v Pardubicích a nebo v ulici Doubská v obci Liberec. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express FM.
0: Express.
1: Express FM.

0: seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2, více ze života.
7: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
9: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman Expedici tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
10: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
11: Prague Sounds, the festival.
12: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
16: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
17: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
16: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
18: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
19: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
20: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
21: Mami!
20: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
21: Vystřihovali jsme slana.
20: Vystřihovali?
21: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
22: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
23: Trenýrkarna.cz.
24: Hlášení pro lovce slev.
25: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
26: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
28: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
27: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
28: A můžete využít i výhodné financování.
27: Nabídka vozů na auto.poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
29: Express FM.

0: Bring me the horizon, follow you, za námi, před námi třeba Ray, Ama Absolutely, anebo Arctic Monkeys.
1: Představte si, že vašemu 9letému dítěti umožníte přístup k počítači i ke své kreditní kartě.
0: Ajajajajaj.
1: A o pár týdnů později zjistíte, že vás jeho kariéra na YouTube přišla na více než 2,5 milionu korun.
0: Komu pak se to stalo?
1: Podle serveru PC Tuning se to stalo otci malého youtubera, vystupujícího pod jménem Mighty Mike Play 67. Chlapec chtěl totiž zviditelnit svoje herní videa a tak během 3 týdnů spustil rozsáhlou reklamní kampaň na YouTube. Jenže reklamu neplatil z kapesního, že jo. Použil otcovu firemní kartu, zvýraznil, že firemní, a celá útrata se vyšplhala na zmíněných 118 tisíc dolarů, takže 2,6 mio. No a příběh má teď dost nepříjemný pokračování, protože otec oznámil, že kvůli celé záležitosti přišel o zaměstnání. Firma s ním údajně okamžitě rozvázala pracovní poměr a zároveň po něm požaduje uhrazení celé té škody. Navíc během pouhých 30 dnů. No, rodina proto podle otce dokonce zvažuje prodej domu, ale on sám si z celé té situace dokáže dělat alespoň trošku legraci. Ve videu například poznamenal, že místo důchodu v 67 bude potomhle nejspíš pracovat až do 94. A zajímavý je, že on odmítá založit veřejnou sbírku. Peníze od lidí prý nechce. Místo toho rozjel vlastní e-shop stričky, jejichž motivy si z celé té katastrofy dělají legraci a takový jako pokus změnit ten rodinný průšvih alespoň částečně v biznis. Na internetu se samozřejmě objevily pochybnosti, jestli není celý příběh pouze sehraný marketingovým trikem. Otec proto zveřejnil screenshot výpisu z firemní karty American Express Business Gold Rewards, na kterém je částka 118 479 dolarů. Zároveň odmítl nabídky na televizní rozhovory s tím, že publicita sama o sobě jejich dluh nezaplatí. No ať už případ dopadne jakkoliv, je to docela drsná připomínka toho, co může udělat dítě, když má přístup nejen k internetu a reklamnímu systému, ale hlavně k platební kartě bez dostatečného zabezpečení.
0: Zabezpečte si všechny karty před svými dětmi.
2: Novinka. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: U více než 3 miliard korun, které ministerstvo zemědělství poskytlo v letech 2017 až 2025 na podporu aplikovaného výzkumu, nelze posoudit, jaký byl jejich přínos. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu se rezort o výsledky výzkumu a o to, zda se reálně využívali, nezajímal a spokojil se s teoretickými výstupy. Ostré komentáře sklidil slovenský premiér Robert Fico o slovenského tisku za zpochybňování článku 5 Severoatlantické smlouvy. Média ho označila za nejslabší článek kolektivní obrany, ale padaly i ostřejší výrazy, jako zbabilec či zrádce. Do závodu se vrátil takřka 2 měsíce po spektakulárním vítězství na Champs-Élysées v poslední etapě Tour de France a nizozemský cyklista Mathieu van der Poel ukázal, že formu má stále uchvatnou. V závodě druhé nejvyšší kategorie kolem Nizozemska ovládl 2 etapy, zejména závěrečný triumf byl skutečně unikátní. Hvězdný univerzál totiž šlapal před pelotonem od startu až do cíle. Zítra bude proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě až zataženo a místy s deštěm nebo přeháňkami, kterých bude odpoledne a večer ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7. Příjemný posek Express FM vám za odpolední drive přejí Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn.
1: Dneska máme svátek Matouše.
0: Ano.
1: A říká se, že na svatého Matouše brambory do koše, mimo jiné. A také se říká, den svatého Matouše je první podzimní den. Takže dnešní svátek spadá do období, kterému se říká Ludmilsko-Matoušské pozdní léto. A datuje se od dnů na konci první zářijové dekády až po dny v polovině poslední zářijové dekády, to znamená do 25. září, a je charakteristické velmi nápadnými teplotními výkyvy v dlouhodobém průměru teplot. Pravděpodobnost těchto ludmilsko-matouských poklesů teplot se pohybuje kolem 65%, takže tyto teplotní výkyvy nemývají kritický průběh. No a kolem svátku svatého Matouše se vyvinuly různé zvyklosti a rčení. Třeba o dětech, které se narodily v noci na svatého Matouše, se říkalo, že budou vidět duchy.
0: Oho.
1: A v předvečer Matušova dne se pokoušely mladé dívky a vdavé chtivé ženy zjistit, kdy a koho se vdají, za koho se vdají, a to tak, že nechávali plavat na vodě zrníčka nebo kousky papíru a podle jejich pohybu a kam doplavali, hádali, kdy a za koho se provdají. No, těch samozřejmě těch pranostik je celá řada. Třeba další rčení je také zajímavé a svým obsahem, protože na svatýho Matouše vyměň slámu do lože. Požních po vymlácení obily se dříve vyměňovala stará ložní sláma a za novou a pálila se. Na nové vonící slámě pak byl prý požitek odpočívat.
0: No a pak ty holky, co se chtěly vdávat, určitě tam dělali nějaké nepřístojnosti.
1: No, takže si doma vyměňte povlečení, jo, ať to máte na toho svatýho Matouše hezký.
0: A pokud vám vadí ty teplotní výkyvy, tak to můžete udělat jako Šimon a Matouš.
1: Jo.
0: Odjet na Riviéru.
1: Můžete. Express Drive. Na Expressu.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swappy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swappy. Otestováno se zárukou levněji. Na swappy.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Červené víno na světlém koberci?
5: No a? Jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
7: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
8: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
9: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
13: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: 25. narozeniny oslaví příští rok Editors, ke kterým si s předstihem nadělí dárek v podobě nového alba Surface Echo and Sound a to vyjde už 30. října. Vy jste poslouchali ukázku v podobě skladby The Rush.
1: No a takovou horečku můžete někde dostat i z jídla a mě tady vyskočil takový příspěvek, který vlastně nám ukazuje to, co jíme někdy ve fast foodech. Tak představ si, že hranolky někdy v některých řetězích obsahují 19 ingrediencí.
0: A víc.
1: A někdy možná i víc. Zatímco ty domácí tři, že jo? To je samozřejmě brambora, olej a sůl. Mm-hmm. No, maximálně ještě koření, když chceš, ale to už jako je nad rámec. Chléb z jednoho řetězce má v sobě tak moc cukru, že dokonce je v Irsku normálně klasifikován jako koláč.
2: No, smutný to fakt.
1: Kuřecí nugety jsou kuřecí jenom ze 40%, zbytek jsou plniva a aditiva.
0: Nejím.
1: Naštěstí. Potom, když si dáš někdy taky občas hovězí, a neschválně neříkám ty značky, tak představ si, že může mít jenom 35% pravého masa.
0: Bavíme se teďko o pořízeném masu
1: mletý hovězí, jakoby,
0: supermarketu.
1: Bavíme se pořád o fast foodech.
0: O fast foodech.
1: Fast foody, no.
0: To mi přijde ještě docela dost.
1: Někdy si říkáš, dám si salát, abych si dal něco zdravějšího a představ si, že některé fast foodové saláty mají víc kalorií než burgery. Protože mají v sobě spoustu zálivek a tak. No a co mě nejvíc jako zaujalo a nechal jsem to nakonec, tak někde máš na tom burgeru takovou tu hezkou mřížku jako od grilu. Doma na stejku to máš většinou taky, že jo, když griluješ. No ale představ si, že v těch fast foodech jsou často vytištěné ty mřížky. Na těch burgerech.
2: ale platíš za ně opravdovýma penězma, viď?
1: Je to tak, no, taky vytištěnýma.
0: Přesně.
1: No, takže prosím vás, až půjdete na oběd, nebo teď spíš možná na večeři, která se blíží, tak si třeba radši dejte nějaký normální jídlo, pořádný. Nevytištěný.
3: Pondělní odpoledne na Express FM.
4: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor na čerstvé dopravní nehody například v ulici Ujeslí v Českých Budějovicích, na silnici 55 u obce Žalkovice v okrese Kroměříž, v ulici Vinohradská v Praze, v ulicích Masná Hladíkova a Tržní v Brně, v ulici Jeremiášova opět v Praze nebo v ulici Třídy maršála Malinovského v obci Uherské Hradiště. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
5: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
13: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
16: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
17: Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu.
18: Naše rada zní,
19: Stěhování Krbec všechno zařídí.
18: Stěhováníkrbec.cz.
19: Stěhovací a vyklízecí služby.
20: Music. First.
21: Express FM.

0: Tohle vám skončí ty letní pocity. Zítra, respektive pozítří ve dvě ráno, nastává podzim, takže už žádné letní pocity mít nebudete.
1: Jo, budete mít jenom podzimní depku a nostalgii.
0: Snad ne. Ale do deprese vás samozřejmě může uvrhnout i obsah na internetu. A ten je samozřejmě ještě často taky zaměřen na děti a je pro ně taky víc nebezpečný, protože děti ještě často nemají kritické myšlení. No a mobil má dneska 97% dětí na základní škole. Mezi 8 až 11 letými je to o 3% méně. A denně na něm stráví v průměru 3 hodiny a 13 minut. Starší děti dokonce přes 4 hodiny, což je zhruba třetina dne.
1: To jsou takové fakta, která se asi nebudou moc zlepšovat, protože když jdeš po ulici a podíváš se kolem sebe, tak vidíš jenom lidi koukat do mobilu.
0: My si tento týden budeme soutěžit s programem O2,

0: kuponů a dokonce cestovní pouzdro v balení. Takže sluchátka O2 Pods Ultra. K tomu máme věc, kterou můžete použít pro kohokoliv nebo pro cokoliv.
1: Třeba sice, právě pro vaše děti.
0: Ano, a sice O2 tak dvě v jednom, což je lokalizační čip, respektive 3 kusy lokalizačního čipu pro oba systémy. No a čip spolupracuje s aplikacemi jako Apple Find My, Google Find My Device a tak dále, které vám pomohou najít ztracené předměty. No a kdyby vám náhodou u čehokoliv z toho došly baterky, tak tu máme powerbanku s bezdrátovým nabíjením, 5000 mAh, je ultraslimová, takže se nestratí a má výkon 15 W.
1: No a nám stačí, když nám dneska napíšete na soutěž@expressfm.cz, co je to hoax, neboli hoax, jestli chcete.
0: Ano, určitě se vyplatí zdůraznit ten e-mail, který je soutěž@expressfm.cz. Na Drive, prosím vás, nám pište odpovědi na úplně jiné otázky.
1: Ano, takže ještě jednou, co je to hoax, napište a budete ve slosování, nebo respektive ve výběru. A platí to, co jsme říkali u první soutěže. Čím víckrát napíšete, tím větší šanci máte.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

fucking tell me what to do. Don't.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Vláda zastropuje marže u čerpacích stanic na 2,50 koruny na litr. Od 1. října na měsíc sníží spotřební daň z nafty o 2,35 koruny z daní, informovalo ministerstvo financí. Americká armáda se letos na jaře během války s Íránem dostala nebezpečně blízko situaci, která mohla přerůst v ozbrojený konflikt s Čínou. Důvodem byl zpravodajský report tvrdící, že čínská loď na Blízkém východě převáží součásti programu vývoje jaderných zbraní. Později se ukázalo, že zpráva vznikla s pomocí umělé inteligence a obsahovala zásadní chybu. Český tenis si po vyřazení silných Američanů v dramatickém boji o finálový turnaj Davis Cupu užívá slastné chvíle, ale velkou euforii zažili v této soutěži o víkendu i v sousedním Slovensku. Košice viděli vynikající světový tenis, jásal po postupu přes Řecko po obrovské bitvě, která skončila 3-2 pro Slováky kapitán týmu Tibor Tóth. Ve středu očekávejte chladné ráno. Během dne bude polojasno až oblačno, přechodně až jasno a ráno ojedinělé mlhy. V Jeseníkách a Beskydech se místy vyskytnou přehánky, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, ojedinělé přízemní mrazíky, nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Posloucháte Express FM, krátce po 18. hodině míří odpolední drive do své finálové hodiny a jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: někam na pláž bych vyrazil. Nevím teda, jestli do Tennessee, ale někam na pláž bych vyrazil. A kdyby náhodou nevyšla pláž, tak víš, kam bych vyrazil?
1: Kam?
0: Někam do hospody.
1: To je dobrý nápad. My jsme si tu totiž s hospodama trošku na sebe ušili bič a posledních 14 dnů vlastně, možná už i 30 dny, cestujeme po těch legendárních, a to po celé republice. Pokud si dobře vzpomínám, byli jsme v Praze, byli jsme v Brně, byli jsme v Ostravě, byli jsme v Plzni, byli jsme v Hradci Králový, byli jsme v Pardubicích, byli jsme v Českých Budějovicích, takže dnes se vydáme na sever. Hospoda, o které bude za chvilku řeč, je pro náš seriál úplně ideální, protože má dlouhou historii, je to krásný prostor a navíc jeho historie zažila několik dramatických zvratů. A ten poslední argument je, že funguje dodnes, a to přímo pod libereckou radnicí. Tím jsem prozradil, že navštívíme Liberec. Konkrétně podnik, který se jmenuje Radniční sklípek. Je to hospoda, která je starší než provoz radnice a když se otevřela, jmenovala se Radhaus Keller a to bylo v roce 1893, respektive v květnu 1893. Dokonce ještě předtím, než začaly naplno sloužit právě úřední prostory nové liberecké radnice. Od počátku nešlo o obyčejnou hospodu, ale o něco jako takovej reprezentativní podnik, který měl přitahovat liberečany i návštěvníky města. Interiér byl na svou dobu mimořádně honosný. Bylo v něm elektrické osvětlení, vitráže s hospodskými výjevy, pijácká rčení na stěnách a znaky 18 měst na klenbách.
0: To je pijácká rčení na stěnách, to by mě zajímalo, jakože to bylo takový tak od Semlemana, víš, jakože...
1: Kdo nepije s námi, pije proti nám.
0: Lepší teplý pivo než studená Němka.
1: Ano, přesně tak. U výčepu byla dokonce dřevořezba dubu, připomínající strom, který musel roku 1888 ustoupit stavbě nové radnice. A co se týká kapacity, tak nebyl to žádný malý lokál. Historický sklípek zabíral prakticky celou šířku radnice přes 36 metrů. Klenbu podpíralo 12 žulových sloupů a původně mohl pojmout až kolem 400 hostů, což je jako v roce 1922, kdy k němu přibyla také vinárna, poměrně jako slušný. Hospoda fungovala přibližně 100 let nepřetržitě. Po druhé světové válce tu byla mimo jiné i pivnice s příznačným názvem Parlament. A pak samozřejmě přišla klasicky nehospodárná pohroma. Na začátku 90. let prostory vážně poškodila havárie kanalizace, následovalo několik let zavření a v roce 1998 se restaurant pokusil znovu rozjet krušovický pivovar, jenže kvůli vysokým provozním nákladům skončil v roce 2003. Sklípek pak zůstal zhruba 10 let bez pravidelného restauračního provozu a mimochodem i v jeho nejdivočejší novodobé historii se tu podle dobových zpráv konaly bankety, taneční produkce a v 90. letech dokonce striptease. No a přece jenom ten návrat tu máme. Velký comeback přišel v roce 2014. Prostory byly zrekonstruovány ve spolupráci města, pivovaru Sviany a památkářů a restaurace se po více než 10 letech znovu otevřela. Novodobá kapacita je kolem 250 míst. No nicméně při rekonstrukci se snažili zachovat historický charakter sklepení, klenby, žulové sloupy a další původní prvky a doplnili je moderním výčepem a pivními tanky. Jak to vlastně vypadá, se můžete přijít podívat sami do Liberce, do radničního sklípku.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
2: Vole, trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
10: Spěchejte na www.webglobe.cz.
11: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
12: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
13: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Express. Music first.
15: Express FM.

0: Takhle zněli Falls v roce 2019. Tohle je čtvrtý single z jejich pátý řadovky. Mimochodem na jejich nový materiál se čeká nějaký 4 roky. Doznívá skladba In Degrees.
1: Tak snad se dočkáme tak, jako se dočkali fotbaloví fanoušci Zlína prvního bodu. Samozřejmě mluvím o české nejvyšší fotbalové soutěži, kdy teďka se hrálo v Jablonci a Zlín tam tedy díky remíze získal první bod v sezóně. Už to jako bylo trošku po 8 porážkách v řadě na ručník takzvaně. No a podle toho, jak Zlín se doteď prezentoval, taky vypadala návštěva v sektoru hostí. Byl tam přesně jeden fanoušek.
0: Tak to je hrdina.
1: No, všimli si ho samozřejmě i fotbalisti. Po utkání šli na děkovačku, kde většinou teda jsou před tím sektorem fanoušků a děkuju všem, tak tady mu poděkovali jmenovitě a osobně, podali mu ruku. No a on se jich zeptal, jestli by náhodou nemohl se s nima svízt do Zlína autobusem, tak oni se teda samozřejmě museli mezi sebou domluvit a hlavně se zeptat teda jako vedení, jestli to vůbec jde. A šlo to, takže jel s nima v pohodě, dokonce vznikl i jeden vtípek k tomu, kolik fanoušků, tolik bodů.
0: No já mám pocit, že dokonce dostal dres.
1: Ano, dres dostal, ale přesně tak.
0: Překvapuje mě tam takhle slabá fanouškovská základna, jako to chlápek, aby jako povolal rodinní příslušníky, až příště bude vyrážet za fotbalem.
1: No tak hele, první bod si myslím, že už by mohl zase jako nalákat, třeba, že by tam příště byly 3.
0: Že jako, že zlínští fanoušci chodí jenom ve chvíli, kdy se k jejich klubu daří?
1: Tak na Letnou ve Zlíně asi chodí víc, ale zase vem si cesta Zlín-Jablonec, jako jo.
0: Jo, jasně, samozřejmě.
1: Jako vlak tam asi nevypravili.
0: Ale to asi
1: tak
0: ne.
1: On pravděpodobně měl nějak po vlastní ose a není to úplně asi jako prýma cesta. No, ono jako do Zlína se dostat i třeba jako z hlavního města nebo z nějakých měst, které jsou v koridoru, je jako oprus. A ještě když jedeš do Jablonce, podle mě musíš jít třeba do Prahy a pak autobusem nebo něco takového. Není to asi tak jednoduchý. Takže klobouk dolů před ním a zpátky tu cestu měl příjemnější. Ale prej byl tichej, že jako čekal jsem, že třeba bude slavit tam s fotbalistama, ale byl prej klidu a tichej.
0: No tak nechtěl to hned rozpadádět, navíc byl sám.
2: Express. Express Drive.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na dopravní nehody si dejte pozor v Praze v ulici Táborská a v ulici Bělohorská. Dále pak na silnici 35 katastru obce Jeřmanice v Liberci, na silnici 54 u obce Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště, v ulici Rybáře v obci Tvrdonice v okrese Břeclav a další nehody vás pak potrápí například v ulici 5. Května v Jablonci nad Nisou nebo v ulici Žiletická v Litoměřicích. Tam se tvoří kolona, která má momentálně přes 100 metrů. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express FM. Novinka.
5: Novinka.
1: Express FM.
6: Chardonnay

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu. Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Trenýrkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Když ztratím sebe, ztratím všechno.
1: Jsou tak smutná písnička.
0: Víď, a přitom taková docela rozjetá, tak jako taková smutná, a nakonec to taky nám to taky rabur nemusel dělat, mohl tam dát něco veselějšího.
1: Ale tak víš co, jednou jdem smutně, jednou vesele, loučíme se proto, aby jsme se mohli zase přivítat, všechno má svý.
0: A zítra se přivítáme po 16. tedy za předpokladu, že Míša po své dovolené ještě trefí do rádia.
1: Já myslím, že Míša trefí, a když ne, tak jí necháme nějaký cestičky z drobku od jeho bydliště, aby trefila. Já to půjdu přes noc už vysypat, no.
0: Dobře, nevím, jestli drobky jsou dobrý nápad, protože blíží se zima a různí hlodavci tak jsou hladoví, aby trefila. Možná radši tam dej šutříky nějaký.
1: Ne, dám drobky, o to větší bude mít Míša bojovku. A to je vlastně tak asi pro dnešek všecko, protože já si myslím, že jsme vám toho dneska řekli až. A musí nám taky něco zbejt na zítra, že?
0: No, jasně, no. Zítra opět další kolo soutěže, jak o štěpkovač, tak o tu skvělou elektronickou sadu od Outu. Takže se máte na co těšit, k tomu zajímavá informace, návštěva nějakého výčepního zařízení a taky skvělá hudba. Tak, jak jste zvyklí v Express Drive.
1: Přesně, ale je úterý, tak dá se předpokládat, že by se to mohla stavit Maruška Irová se svými knižními typy. Jsem zvědavej, jestli přinese něco
0: veselějšího.
1: Něco veselějšího a akčnějšího, no a to by tak nějak, jo, a dneska vlastně v 10 si můžete dát repete Express Edge, ve kterém jsme, myslím, jestli to dobře pamatuju, vsadili na jistotu, takže nebudete poslouchat nějaký neprobádaný songy, ale spíš zavedený party umělkyně a umělce.
0: Tak čau zítra.
1: Pa. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden se v kinech konečně seznámíme s českým Oscarovým kandidátem. Vítězným dokumentem z Berlinále, pozoruhodným a extrémně silným snímkem režisérky Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film vypráví o sourozenecké lásce a závislosti a diváci ho označují za emocionální horskou dráhu, inovativní, šokující a brutálně upřímnou. Pepa 5 let natáčela film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bráchu a jeho život se závislostí. Proč připravila jejího bratra a dva bratrance o vztahy, zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost samotná, ale něco, co začalo daleko dřív? Neotřelý mix intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží dělá z filmu originální zážitek, který je syrový i hravý zároveň. Jako režisérka a sestra stojí Pepa před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola? Zachraňovat nebo nechat jít?
2: Svět prostě prostě já si potřebuji něco dát.
3: Teďka umřel.
2: Víš, ale potřebuji si něco dát.
3: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
2: Chci se alkoholit, ne?
3: Co přijde dál?
4: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
1: Na plátně přivítáme také Breda Pitta, a to v thrilleru Davida Ayera V srdci divočiny. James je penzionovaný vojenský expert, který se svým psem, německým ovčákem Odinem, taktéž válečným veteránem, vydává na výlet do drsné aljašské divočiny. Jejich výprava se zkomplikuje, když James s malým letadlem vinou zdravotní indispozice havaruje. Ti dva už v minulosti ve válečné zóně dokázali, že se jeden na druhého můžou stoprocentně spolehnout. Zvládnou ale spolu zdolat nástrahy aljašské divočiny, kde číhá smrtelné nebezpečí na každém kroku? Aljašku ve filmu zastoupila panenská příroda Nového Zélandu. 62-letý Brad Pitt zvládl většinu akčních scén natočit bez kaskadéra.
6: Good job, buddy. It's just you and me, boy. I'll get you home. I'll get you home. I'll get you home. The heart of this beast is strong.
0: Express Filmix.
7: Na Express FM.
8: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
7: Express.

0: Posloucháte reprízu pořadu Trendy Express. Trendy Express.
1: Vítejte u dalších nedělních trendů. Dneska se ohledneme za týdnem, který přinesl nové ceny Emmy, informace o AI a o tom, kdy by mohla umělá inteligence zničit lidstvo, ale budu pro vás mít také pozvánku na výstavu a podíváme se, co nového chystá GTA 6, protože ano, GTA vyjde na disku, jenom asi trošku jinak, než by hráči chtěli. Tak pojďme na to.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: televizní svět má za sebou letošní předávání cen Emmy. A největším vítězem večera je seriál Widow's Bay. Hororová komedie od Apple TV získala celkem 14 cen, což je nový rekord pro seriál, který má za sebou teprve první sérii. Bodoval i její hlavní představitel, Matthew Rhys, který jako první herec v historii cen dokázal během jednoho večera vyhrát 2 ceny v hlavních hereckých kategoriích. Nejlepším dramatickým seriálem se už podruhé za sebou stal The Pitt a cenu za hlavní mužský herecký výkon si odnesl Noah Wyle. Jean Smart zase pokračovala ve své vítězné sérii se seriálem Hex, no a cenu za nejlepší komediální herečku získala už po páté v řadě, též tím překonala rekord za to, že vlastně každá série tohodle seriálu získala toto ocenění. O jeden z nejvýraznějších momentů Červeného koberce se postarala hvězda právě z tohoto seriálu, Meg Stolter, která dorazila na večer převlečená za sošku Emmy. Od hlavy až k patě byla vlastně natřená zlatou barvou, měla i takový zlatý obleček a měla teda i tu kouli v ruce, kterou drží právě ta soška, kterou získají ocenění, takže místo klasické večerní róby opravdu zářila. Jinak takovým popkulturním překvapením byla Taylor Swift. Řešilo se, jestli Taylor dorazí na předávání. Ona totiž měla 5 nominací za The Eras Tour, ale ty ceny, na které ona byla nominována, se předávaly ještě týden předtím, ale ona žádnou z těch cen neproměnila. Nakonec se tedy ale Taylor Swift objevila v takovém předtočeném skeči po boku moderátorky večera, Marišky Hargitej. Ve videu také nechyběla Taylorina kočka Olivia Benson, která je právě pojmenovaná podle postavy, kterou Mariška hraje v seriálu Zákon a pořádek. Jinak výraznou součástí večera byly i hudební momenty. Noah Kahan doprovodil tradiční část In Memoriam svou verzí skladby Bridge Over Troubled Water od Simona a Garfunkla. No a součástí večera byla také speciální pocta Dolly Parton, kterou vlastně oceňovala, mluvila o ní i její kolegyně z filmu Ocelové magnolie Sally Field, no a potom už následovalo vystoupení Reba McEntire, která zpívala skladbu Dolly Parton Appalachian Memories a dokonce na sobě měla i vypůjčené šperky Dolly Parton. No a který moment z letošních předávání cen Emmy nejvíc zaujal vás?
1: Trendy Express na Express FM.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express. Music first. Express FM.

Tento týden možná i snad trošku symbolicky právě v den předávání cen Emmy zemřel ve věku 87 let americký módní a kostýmní návrhář Bob Mackie. Muž, jehož šaty se staly součástí historie popkultury. Flitry, peří, třpitivé kameny a taky pořádná dávka extravagance, právě to bylo jeho poznávacím znamením. On už vlastně v mládí na začátku své kariéry byl u zrodu jednoho z nejslavnějších modelů 20. století, a to v roce 1962, kdy pracoval pro návrháře Jeana Louise. A tehdy vlastně nakreslil skicu šatů, ve kterých Marilyn Monroe potom zpívala JF Kennedymu Happy Birthday, Mr. President. Nejvíce je ale Bob Mackie spojován se zpěvačkou a herečkou Cher. Desítky let pro ní vytvářel odvážné kostýmy, mezi nimi třeba i průsvětné šaty z Met Gala z roku 1974, nebo legendární černý model s obří péřovou čelenkou, který oblékla na Oscary v roce 86. Jinak jeho krátce nosili také Diana Ross, Tina Turner, Elton John, Madonna, Barbara Streisand a další. Jinak Mackieho tvorba ale oslovovala i další generace, třeba Sabrina Carpenter měla na MTV VMAs v roce 2024 stříbrné šaty, které Mackie původně vytvořil pro Madonu, která si je vzala na Oscary v 91. No a později také sáhla třeba po archivním modelu vytvořeném pro Cher. No a Mackieho vintage kreace na sobě za poslední roky měly třeba i Zendaya nebo Miley Cyrus. Mackie během kariéry získal 9 cen Emmy, byl třikrát nominován na Oscara a v roce 2019 dostal také cenu Tony za kostýmy k muzikálu The Cher Show. Ve stejném roce převzal také cenu CFDA, no a to za celoživotní přínos módě. Od roku 2002 byl také členem Síně slávy televizní akademie. Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Trendy Express. Tento týden se také hodně mluvilo o tématu, že šance na zničení lidí umělou inteligencí je dnes asi 10%. No a jedna z věcí, která k tomu přispívá, je, že AI si vytváří vlastní jazyk a experti varují, že brzy můžeme nad agenty ztratit kontrolu. Tento týden na toto téma najdete zajímavý článek i na seznam zprávy.cz. Modely umělé inteligence si totiž při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní výrazy a zkratky, no a lidé jim mohou rozumět obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. To může stížit dohled nad jejich chováním, uvedl to deník The Guardian. Seriální dialekt jazykových modelů podle jazykovědců připomíná jakousi směs prózy irského spisovatele Jamesa Joyce a slangových výrazů technologických nadšenců. Výzkumníci z New Yorkské laboratoře sledovali AI agenty založené na modelech několika předních společností ze Spojených států, Číny, ale třeba i Francie. Zjistili, že si během několika dní začali vytvářet výrazy, které je nikdo nenaučil. Postupně jim přisuzovali vlastní významy a nové výrazy přebírali i další agenti. Jako příklad tam třeba uváděli výraz, který vytvořil model společnosti Anthropic, věta "A paper that ate three cold hands and got more honest each time." Doslova něco jako článek, který pohltil tři studené ruce a s každou další byl upřímnější. Podle výzkumníků tahle věta znamenala, že výzkumná práce prošla kontrolou tří nezávislých hodnotitelů a díky tomu byla přesnější. Spojení studené ruce, cold hands, má v tomto případě tedy označovat právě ty nezávislé hodnotitele. Proč to dělají? To přesně nevíme. Podle jednoho výzkumníka z Birminghamské univerzity může být důvodem vzniku toho vlastního jazyka snaha agentů zefektivnit tu komunikaci a snížit náklady na výpočetní výkon. Zároveň ale také upozorňuje, že pokud lidé té výměně mezi těmi AI agenty nerozumějí, nemohou si být vlastně jistí, co přesně agenti udělali, co dělají a taky co mají v plánu.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express. Slíbila jsem vám dnes také pozvánku na výstavu. Střední umělecko-průmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově byla založena v roce 1856 s cílem vzdělávání sklářů, sklářských výtvarníků a dalších profesí, které jsou spojené se sklem. Mimochodem je to nejstarší sklářská škola na světě. Letos tedy slaví 170 let tradice, řemeslné dovednosti a umělecké citlivosti. Součástí oslav je také retrospektivní výstava Hvězda slaví 170, kterou je možné navštívit v umělecko Průmyslovém muzeu v Praze, a to až do začátku letošního listopadu. Výstava představuje 15 maturitních a klauzurních prací z let 2006 až 2026 a k nim také přibyla díla renomovaných absolventů školy, jako například Jiřího Šuhájka, René Horoubíčka, Vladimíra Kopeckého, Aleny Matějky, Lady Semecké, Palacha Macha, anebo třeba také Mariana Volrába. Jinak výstavu doplňují i historické práce z let 1890 až 1948. Expozice plná skvělých děl ukazuje, kolik významných a talentovaných osobností škola vychovala, no a podle ohlasů současných studentů nadále vychovává. Instituce stále funguje, no a krom oborů věnovaných broušení skla, malování skla, rytí nebo designu světelných objektů, nově přidává obor design plochého skla, kde budou osvojeny techniky tiffany, vitráže, mozaiky, slinování a lehání skla do forem.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy. Repríza pořadu.

0: z největších témat letošního roku a podzimu je samozřejmě také vydání hry GTA 6. Jak už jsem říkala na začátku, GTA 6 vyjde na disku, ale asi ne tak, jak by si hráči přáli. Téma toho, že hry budou v podstatě vycházet pouze digitálně do budoucna, tu je. GTA má vyjít na podzim v krabičce, ale uvnitř krabičky má být pouze kód, i když Rockstar řekli, že by někdy v budoucnu měla hra vyjít i klasicky tedy na disku, v krabičce, ve fyzické formě. No, jak ale tedy GTA na disku vyjde? Vyjde totiž speciální album, Grand Theft Auto 6 The Album, na něm 34 originálních skladeb. Některé z nich už vyšly, 6 teda konkrétně z nich. Mezi nimi jsou třeba tracky od Travise Scotta, je tam také Pink Panthers, Fred Again a nebo třeba Keith Richards s trackem Bright Lights Big City. Jinak ano, tohle album bude dostupné na CDčku a také vyjde speciální vinylová edice. V tuhle chvíli se obávám, že limitovaná vinylová edice bude už vyprodaná, ale můžete si pořád předobjednat vinyl a CDčko. Samozřejmě si můžete taky prostě jenom předuložit album na svoji streamovací platformě. Co jsem tak koukala, neviděla jsem někde přesné datum vydání, ale když jsem se byla podívat na ten store, kde si můžete předobjednat vinily, tak tam měli, že takovou většinou tam u těch vinylů bývá poznámka, kdy se to bude odesílat, takže to vypadá, že to album vlastně vyjde s hrou, to znamená 19. listopadu letošního roku. No, tak to je jedna věc a druhá věc, která je docela zajímavá, Rockstar se totiž domluvilo s městem Miami a Rockstar Miami promění ve Vice City. Je to kampaň, která by mohla vlastně stát až 4 miliony dolarů. Už se o tom mluvilo, myslím, tak 3 týdny zpátky, kdy vlastně jedna z šerifek částí, nebo jak jsem to pochopila já, že to je šerifka jedné z těch částí Miami, byla proti. Celkově teda tenhle ten návrh u městské rady v podstatě prošel tak jako těsně, 4-3, protože zástupci, kteří mají samozřejmě strach o bezpečnost, říkají, hele, ale ta hra je o tom, že lidi vykrádají banky, jezdí nebezpečně autem, je tohle to opravdu promo, které jako v Miami chceme. Musíme zároveň teda asi přemýšlet, že dobře, dostaneme nějaký miliony dolarů, ale na druhou stranu bude to kampaň, u které budeme muset třeba nějak posílit bezpečnost ve městě. Nakonec tedy ale vyhrálo to, že za prvý město dostane nějaké peníze a za druhé, že samozřejmě GTA je natolik populární značka, že takováhle kampaň přivede turisty do Miami. Jak tohle nakonec celé dopadne, jak to bude vypadat, na to jsem hodně zvědavá. Kampaň má začít už 15. října, měla by probíhat až do konce letošního roku a jsem sama zvědavá, co vlastně v Rockstaru pro město Miami vymysleli. No a to je tento týden v trendech všechno, díky, že jste poslouchali. Kdybyste si samozřejmě chtěli dát některý ze starších pořadů, můžete jako podcast na našem webu expressfm.cz. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM. Check this out.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Máte to rádi čerství?
4: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou. Společnými silami startujeme 873. díl hudebního speciálu Express Edge a budeme tu s vámi následujících 120 minut vysílání. Minulý týden jsme byli nabití čerstvým materiálem, dnes budeme čerpat inspiraci z našich archivů a dáme prostor zavedeným věcem. Ale nějaký pravěk rozhodně nečekejte, i když konec konců slyšíte sami. Taky bych vám rád na úvod poděkoval za zpětnou vazbu, která se nám od vás dostává a která je pro nás i po těch letech velmi důležitá. Zbývá dodat, že Express Edge na Facebooku a že jako první půjdou na řadu Drop 19 s křehkou věcí My Aquarium. Příjemný poslech 873. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

Vidím to jako dnes, byla 90. léta a já si šel ke kámošům do music shopu koupit CDčko In Ribbons od Pearl Saints. Fantastická záležitost, ze které pochází i doznívající A Thousand Stars Burst Open. Celou kolekci 12 songů uzavírá. No a když už jsem tam byl, vzal jsem rovnou i titul Against Perfection od Adorable. Byl jsem ale trochu zklamaný, protože na UK verzi chybí hitovka Sunshine Smile. Ostatní materiál mi to ale vynahradil zcela a vrcholem pak bylo pražské vystoupení Adorable v tehdejším klubu Repre.

Že žánr shoegaze není mrtvý, dokazují stovky kapel po celém světě, a to i za velkou louží. Výborným příkladem budiš Ariel, parta z Chicaga s Jeremy Brennem v čele. Venku mají jen dvě nahrávky, ta poslední už je sice 9 let stará, ale lety rozhodně na kvalitě nestratila. Doznívá single This is Permanent. Jack Tatum je americký umělec tvořící pod levičkou Wild Nothing. Zaujal mě především jeho poslední počin Hold, na kterém nabízí příjemný dream pop. Vybírám z něj track Alex.

Wild Nothing momentálně nabírají síly před další svojí kapitolou. Doufejme jen, že tento americký projekt uvidíme brzy na koncertních pódiích, respektive od něj brzy uslyšíme i nový materiál. No a v Americe zůstaneme, do konce tohoto hudebního bloku jenom malinko přiostříme. Nothing je kvintet z Philadelphia, který se také halí do zpětných vazeb, ale často od shoegaze utíká spíše k rocku. V rámci skladby Sailors se vrátíme do roku 2020. Nothing v Express Edge.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu večer, jedná se o premiéru, pokud pondělí večer jde o reprízu. Tohle byly Dark and Drunk, Indie Electroparta, pardon, vlastně dvojice, která debutovala v letošním roce, nabídli jsme vám single Bloom. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou, právě teď máme pochystané Cold Cave, americký elektronický projekt LA, který ve své tvorbě mimo jiné odkazuje na postpunkové party z UK. Mají za sebou přeskakování Jesus and Mary Chain, Depeche Mode nebo Nine Inch Nails a před dvěma lety pak na svém turné hráli i v pražském Meat Factory.

To byly Arcade Fire, kteří loni vydali 7. dlouhodobou desku Pink Elephant, kterou produkoval Vin a Regine a také Daniel Lanoa. Asi nejvíc mě baví doznívající track Alienation. Dáme si Glue. Projekt Mikea Schumana z Queens of the Stone Age zařazujeme ji pravidelně a rádi a následující Pony Boy nám přijde jako jasná hitovka.

0: Tolik Glue projekt, který na svoji debutovou desku stále ještě čeká a vše bude záviset na tom, jak bude Michael zaměstnán ve zmíněných Queens of the Stone Age. Danny Rocco je americký umělec, který tvoří a nahrává solovy, ale na koncertě má podporu v podobě doprovodných muzikantů. I Am The Lightning je název singlu z roku 2023 a pochází z titulu Dream Machine. Des Rocks v Express Edge.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Three Colors Red na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge a ve studiu jsou Petr s Pepou. Od zmíněný party jsme hráli jejich největší hitovku Beautiful Day, která letos oslavila 27. narozeniny. Three Colors Red fungovaly jen do roku 2005. Podíváme se do Liverpoolu za Circa Waves, mladou partou, která vydává alba pravidelně, a my se zastavíme u toho s názvem Never Going Under. Přineslo následující stejnou jmenou věc.

Pokud by se vám náhodou stalo, že nestihnete jméno umělce nebo tracku, který vám nabízíme, stačí si Express Edge najít na Facebooku, kde zveřejňujeme playlisty, popřípadě nám jeho prostřednictvím napsat. Dáme si další mladou a nadějnou partu, tentokrát z Velsu. Říkají si The Royston Club a fungují nějakých 7 let. Loni překvapili titulem Songs for the Spine, který nabídl hned 5 hitových singlů. Skladba Crowbar, kterou za okamžik uslyšíte, však mezi nimi není.

0: To byly Fake Names, kteří si na začátek příštího roku naplánovali koncertní turné, které zahrnuje hned několik zastávek u našich německých sousedů, doznívá jejich skladba Targets. Jejich kolegové Dinosaur Pile Up na cesty vyrazí už v listopadu, ale museli bychom za nimi do Španělska.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Máme za sebou jednu hodinu vysílání a do té druhé, finálové, právě vstupujeme. Podržíme se nastaveného hudebního trendu, i když malinko více hrábneme do strun. Těšit se můžete nejenom na drsní chlápky, ale i na krásný umělkyně. Express Edge najdete na Facebooku Express FM, pro změnu na webu. Angels and Airwaves je projekt, který je momentálně u ledu a ještě nějakou dobu to tak asi zůstane. Potkává se v něm totiž Tom z Blink-182 a Ilan, který momentálně sedí za bicí soupravou u Foo Fighters.

Tohle byly Palette Knife, tříčlenná parta z Columbusu v Ohio, která míchá emo s punkem. Dozněla jejich píseň Sleep Paralysis. Na řadě jsou veteráni americké alternativní scény New Found Glory, kteří příští rok oslaví 30. výročí své existence. Letos vyslali do světa nový materiál, my se však v rámci následujícího songu vrátíme do roku 2020.

etablovaná parta Rise Against má i u nás poměrně slušnou fanouškovskou základnu a také pěknou zásobu hitů. Vy jste poslouchali ten s názvem The Violence. O partě následující se mluví jako o nostalgické pop-punkové formaci. Říkají si Figure It Out, psáno dohromady, a na scéně se drží nějakých 15 let. A v roce 2015 vydali single Nothing To Lose. Tady je.

0: Bring Me The Horizon jsou potvrzeni jako headlineři na příští roční hudebních festivalů Rock in Park a Rock Am Ring. Momentálně mají před kanadsko-americkým turné. My vám připomeneme jejich 12 let starý single Drown. Bring Me The Horizon v Express Edge.
1: Express Edge
2: na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Liza Gerard na Express FM právě otevřela pravidelný dámský blog hudebního speciálu Express Edge. Pokud vám zmíněné jméno nic neříká, tak vězte, že je to polovina projektu Dead Can Dance, ale doznívající skladba pochází z její solový tvorby. Ze studia vás zdraví Petr s Pepou, právě teď se k nám připojí Maisie Star v čele s krásnou Hope Sandoval. Maisie Star byla americká indie parta ze Santa Moniky. Mezi její největší pecky patří bez pochyby Fade Into You z jejich druhé desky.

Za necelé 3 týdny oslaví 57. narozeniny anglická umělkyně Polly Jean Harvey, kterou znáte jako PJ Harvey. Před 25 lety vyšla skladba, kterou jsme vám od PJ Harvey nabídli. Její název je This Is Love a vypomohli s ní Rob Ellis a Mick Harvey. Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 hodin a totožnou várku reprízujeme v pondělí vždy od 22 hodin.

konce měsíce bude mít narozeninovou oslavu i Halsey, americká umělkyně, která poslední dobou malinko přitvrdila. S předposlední deskou jí pomáhali Trent Reznor a Atticus Ross a kritika to také řádně ocenila. My vám nabídneme track Easier Than Lying.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a před malou chvílí jste poslouchali The Early November, čtverici z New Jersey, která se naposledy albově ozvala před dvěma lety eponymním titulem. Přinesl i námi nabídnutý song The Empress. Následují Superchunk, parta ze Severní Karolíny, která to spolutáhne od roku 1989 a poměrně pravidelně vydává alba. My pro vás máme jejich poslední single, I Don't Want You Anyway.

To byly The Jazz June, americká emo parta z Pensylvánie. Na Express FM vám momentálně dělají společnost Petr s Pepou. Nacházíme se ve finálovém bloku, takže je jasný, že budeme přitvrzovat i zrychlovat. Teď jsou na řadě Lonely the Brave.

Kolik angličtí Basement, parta, která s přestávkami funguje od roku 2009 a která letos vydala pátou řadovku Wired. Hráli jsme vám věc s názvem War, zároveň šlo o předposlední hudební příspěvek dnešním Express Edge, 873. díl je totiž u konce a tak už si schováváme místo jen na hudební rozloučení. Z vysílacího studia Express FM se s vámi loučí Petr s Pepou, naslyšenou se těšíme přesně za týden na stejném místě ve stejnou dobu, to znamená ve středu od 21 hodin. Kdo nestíhá, může si dát pondělní reprízu, kterou pro změnu vysíláme od 22 hodin. Mějte se krásně a rádi, kdyby cokoliv. Express je na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Po titulu nejdražšího DJ světa má Calvin Harris zápis do Guinnessovky díky únorovému hraní v São Paulo. Na této jednorázové akci v Brazílii ho sledovalo 1,6 milionu certifikovaných posluchačů, návštěvníků a diváků. Gratulujeme a posíláme klíčenku. Harry Styles v sobotu překvapil fanoušky a milovníky kávy v centru Londýna tím, že financoval nákup nápojů zdarma pro všechny návštěvníky nezávislého prodejce kávy Caffein. Akce se konala ve dvou kavárnách této značky v centru Londýna a majitel prozradil, že Live Nation si podniky vybral poté, co Harry poznamenal, že je to jedna ze Stylesových nejoblíbenějších kaváren v hlavním městě. Harry Styles předem zaplatil průměrný sobotní výdělek obou kaváren, personál ráno v den akce umístil plakát do výloh obchodů a na každý podávaný šálek nalepil oficiální samolepky z turné Together Together a hrála hudba Hádejte koho. Rodiče stále používají Spotify pro svoje děti, aby jim mohli pouštět oblíbený dětský songy. Bohužel se to propisovalo do algoritmu, co jim později nabízel další hudbu. A taky do výročního zúčtování Wrapped. Nyní už je k dispozici funkce, která dětský playlist víme z této statistiky.
0: Express FM.

zájezd pro všechny děti, pro všechny stařec, disco zájezd.

reality, kde se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, děláme na tom. Snad je to blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco Science, máme pár minut. Disco Science, tak odkud začít?

0: hvězdy nezáleží, odkud kdo přišel, kde blízko prostoru se dotknou naše duše. Disco Science, pro všechny science. Disco Science.
1: Express.
2: Express FM.